0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Zarecituji vám nově objevenou Cibaránovu báseň, která má zvláštní název Ažmilit. My nevíme, co to je. Docent Weigl se domnívá, že to je orientální dívčí jméno. Čili Jára Cibrman, Ažmilit. Ažmilit odhalí pamětní desku. To bude plesání, to bude lesku. Snad zahrají mi poem nebo humoresku. Ažmilit odhalí pamětní desku na starém domě, bude už po mně.
1: Rock Radio. Konec legrace.

šaty koprový a gulášový fyží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co ti můžu vzít? Akorát ti vezmu hadraplán.
2: Vezmu hadraplán? Můj hadraplán?
1: Co, kolik to stojí?
2: 9650.
1: No, ty na to máš, ne? Akorát 50 ještě přidáš.
2: Ne, zbyde mě.
1: Jak zbydeš? Jak 9650 máš 9600, no?
2: No, a 50 mě zbyde.
1: No vidíš, ty vyděláš, no.
2: Jo.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: A odkud to máte?
3: Našel jsem to.
2: A jakou si myslíte, že to má asi cenu?
3: No to právě nevím.
2: Tak podívejte, já vám za to můžu dát 5,
3: ano.
2: Možná i 10 korun.
3: Děkuji.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je tady ten kůl?
2: Je svěží jitro, před hájovnou stojí zaražený pilot.
1: Ale ne pilot, to je ten pilot toho práškovacího letadla, ten nápadník té nejmladší dcery.
2: Jo, vy jste myslel toho Korna?
1: No jistě, mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnosti.
2: Pánenci, změna, ten kůl vyndejte a do té díry postavíme pana Korna. Ne, ne, to je dobrý, je čas.
1: Ale on není zaražený do země, on je zaražený, že nikdo není v hájovně doma, je prostě zaražený.
2: Jo, takhle byste to myslel.
1: No.
2: Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou je? To by byl fór, ne?
3: Ta díra stála 15 800.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
2: No jistě.
1: A mohla by ho vidět.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Danda Bell. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Není to dízí, co se jí bojíš. On je zrovna taková jako ty.
4: I děti.
3: Sponě už jíš, jaká seš.
4: Loránku, hele, ti kluci se na ty koničky tak těšej.
5: Já kuň nejsem.
4: No jo, kuň nejseš, ale táta seš, Ludánku.
5: Hrgot, mami, neříkej mi pořád Ludánku a věší to
3: hele,
5: říct.
3: Hele, Ludvo, to tě říkám. Jestli si ten fotbal neprosadíš, tak si u mě mrtvej muž.
5: To je jasný.
4: Jako Štefane Bráku, co ho navádíš?
3: Hele, to je jediný, co mu zbývá. A Ludvo, ten fotbal si musíš prosadit.
5: Hele, běží to říct.
6: Prosím tě, to si blázené, co já i to mám chodit říkat.
2: Rock Radio. Konec legrace.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rokový rádio.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
3: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
2: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
3: Více na herman.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
6: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natürli.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
8: Já, sicher.
7: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
9: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
10: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
11: Wow, barva mechanický pomeranč?
12: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
13: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
14: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké pondělní ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Ministr školství Robert Plaga si kvůli letošnímu testování žáků 5. a 9. tříd základních škol dnes předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Ministr je připravený testování přerušit nebo úplně zastavit. Na sociální síti X v této souvislosti zmínil technické, obsahové i termínové problémy. Některé školy si stěžovaly na výpadky při online vyplňovaném testování. Kritiku vyvolala taky závěrečná část testu s otázkami na detaily z osobního života žáků. Petřínská rozhledna v Praze se dnes večer rozsvítí modře na podporu Mezinárodního dne pohřešovaných dětí. Symbolické nasvícení dominanty metropole začne ve 21 hodin a 15 minut a potrvá celou noc. Akce chce upozornit na problematiku pohřešovaných a sexuálně zneužívaných dětí a posílit prevenci násilí na dětech. Počet podezření na nákazu ebolou v Kongu překročil 900. Informuje o tom neděli agentura AP s odvoláním na konžské ministerstvo komunikace. Potvrzených případů je přes 100. Drtivá většina z nich v provincii Ituri na severovýchodě této zhruba 115 milionové země. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa k předposlednímu 6. zápasu ve skupině B proti Norsku. Jejich dnešní soupeř na šampionátu předvádí výborné výkony a má šanci postoupit poprvé od roku 2012 do vyřazovací fáze. Utkání začne v 16 hodin a 20 minut. Rock Radio, počasí. Dneska nás čeká další slunečný den, bude jasno, zpočátku i polojasno a nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 23.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava. Kromě Říži se bouralo na ulici 1. máje, kde se srazily dva osobáky a pozor, pokud pojedete po D5 na trase Rozvadov Praha, na 89. kilometru leží sražená srna u středových svodidel.
5: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokovej rozjezd.
6: Dobré ráno, čumáci! Pozitivní start do nového týdne vám přeje Honza.
7: Anabel.
0: A Zuzka.
6: 6:03. Pondělí dneska 10. července, podle počasí si myslím, i když podle kalendáře teprve 25. května. Jaký jste měli víkend, dámy?
7: My pracovní.
0: Takový pracovní, no.
7: Ale hezké to bylo, hezky bylo.
6: Že sobotní rokin budíš zahájen a všechno bylo dobrý.
7: Všechno bylo dobrý, no, horší už byla neděle teda a spíš start do pondělka. Mám pocit, že mě přijel bagr na plochu a Zuzka nevypadá o ní slíp, takže myslím, že se cítí stejně.
0: Děkuju za...
7: Ne, myslím jako... Takhle jsem to nemyslela, jako že...
0: Oj, ano.
6: Tak přátelé, pokud byste chtěli tady naše dámy něčem rozveselit, tak nám napište něco hezkýho, třeba do Messengeru nějaký teplý vzkaz po ránu a my vám za to zahrajeme Nirvánu a Smells Like Teen Spirit.
7: Ti nepřišel dick pic, když chceš teplý vzkaz.
6: To klidně pošlete taky, aspoň dáme hodnoceníčko. Od 1 do 10, 5 kilo pošlete na účet.
7: Jenom, jsi však je levnej.
6: No tak kolik chceš za to, nebo myslíš, že bych měl být dražší?
7: Já myslím, že jo.
6: No tak to ještě proberem, tak zkuste to a uvidíte. Rock Radio.

0: Five Fingered Punch zpívají o pondělku. I refuse, odmítám v pondělí ráno vstávat 12 minut po 6. Budu spát do 8. A můj šéf mi může. Dobré ráno vám všem přejeme.
1: Ano. Krásně jste řekl. Přátelé, i dnes nás čeká rozdávačka, tentokrát nemáme žádný grily ani jiné potřeby do domácnosti.
0: Ne,
1: jsou
0: jsem
1: to lístky.
0: Zklamán.
1: Je to trošku...
0: Lístky? Co si udělám s lístkama? Maso mi to neudělá, trávu mi to neposeče. Starou bych mohl takhle poslat pryč, kdybych nějakou měl.
1: Tak, anebo se můžeš poveselit, anebo tchýně poslat na punkový koncert a doufat, že už se nevrátí.
0: Že půjde do kotle a tam jí sundají.
1: Každopádně tady máme dva lístky pro jednoho z vás na Tři sestry Open Air Tour, který se koná 30.5. v Brně.
0: Ve Zbrojovce Brno, v Nový Zbrojovce jsem dokonce našel.
1: Takže možná tam tu tchý někdo zastřelí. Každopádně, kdybyste o tyto lístky měli zájem, přátelé, tak nám napište na náš messenger, ať už Instagram, Facebook, a to do 8:30 a následně zvedejte telefon.
0: Takže pište a my vám ty tři segry teďka zahrajeme. Tady je ztráta imunity a ztráta tchýně na Rock Rádiu.

0: kulendárium.
1: 6 hodin 18 minut, pondělí 25. května, pojďme se mrknout na svátek, který má dneska Viola, případně Violeta, anebo Urban. Ne jako Jirka Urban, mladší, starší, ale prostě Urban.
2: Jsem chtěla říct, že s Jirkou jsme se viděli zrovna o víkendu.
1: No, ale mu popřeji dneska k svátku, bude překvapený.
2: Brejšek to nejlepší, Urbane. Cože?
1: Na dalším rokinu. No jinak všem Violkám teda přejem všechno nejlepší. No a když se podíváme na narozeninový oslavence, dneska slaví 87 let. Britský herec Ian McKellen, že jo, Gandalf z Pána prstenů. A víš, co je hustý, on teďka v tom novém filmu, co se točí, tak bude hrát pořád toho Gandalfa v 87 letech. Hustý. To je jako česká bohdalka už skoro.
2: Ale oni nějak už jednou vyměnili, ne? Jeden jim zemřel a tohle to už je číslo
1: dvě Gandalf. Ne, to byl prostě Harry Potter, to byl Brumbal.
2: Aha, fakt, že ty si pletu, tak to pardon. No nic, Gandalf tak, nebo Brumbal, vypadne podobně
1: ty strajdové s pousama, no, tak co chceš po mně poránu. Zabiju. No nic, 76 let by dneska oslavil americký zpěvák a houslista Robbie Steinhardt, druhý zpěv kapely Kansas. Jedno z nejznámějších solíček je Dust in the Wind, je asi nejznámější skladba. No a 78 let slaví německý zpěvák Klaus Meine, frontman a textař kapely Scorpions.

0: Still Loving You, stále tě budu milovat, ať se bude dít cokoliv,
1: co
0: ať už...
1: Tebe hezký, Honzíčku.
0: He, i kdyby tě počural pejsek, nebo ti třeba odtáhli auto,
1: to
0: tak se nic nezmění.
1: To se mě nemůže stát, nic takového se mi určitě nestane.
0: Ach jo. No tak přejeme všechno nejlepší, chceš jim zaspívat, nebo...
1: Happy birthday, happy birthday.
0: Tak děkujeme Jiřince Bohdalový. Jdeme dál, za chvíli Linkin Park a The Emptiness Machine.

0: skupinu Gorilla Crash podporuje firma PBA Monolit, váš dodavatel železobetonu už dlouhých 20 let.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
7: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.prageboats.cz.
9: Už vím.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Atención, señoras y señores!
13: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
12: Un, dos, tres!
13: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
12: La Tropical!
13: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
12: Awarashar!
14: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných z

0: If I ever lose my faith in you, a Sting. Nikdy, nebo jestli někdy ztratím v tebe víru, tak nevím, co se stane. Což já nestratím, Zuzko, protože máme minutku po 6:30, tak si pojďme dát rychlý zprávy.
1: V roce 1979 se dali dohromady. Ale místo tradičního národního death metalu zvolili rock. Vydali dvě alba, ale až svou trojkou, švédskou, udělali díru do světa. Rack the Night, Kerry, Cherokee a hlavně eponymní Final Countdown. A všechny tyhle zásadní písně letos oslaví kulatý čtyřicátiny. 26. květen bude na Rock Rádiu patřit Europe a desce Final Countdown, která nás provází už 40 let. Usaďte se na nábytek, který jste si sami smontovali, zakousněte masovou kouli a vychutnejte si s náma tuhle švédskou klasiku. Europe a čtyřicátiny desky Final Countdown 26. května celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Rock Radio, co se děje?
2: Hezké ráno máme, 6:30, jsou tu krátké zprávy. Změny v poskytování humanitární dávky pro držitele tzv. Dočasné ochrany projedná na svém dnešním zasedání vláda. Podle ministerstva vnitra má novela měnící 7 předpisů zvýšit bezpečnost České republiky díky posílení nástrojů řízení migračních toků a úpravou podmínek pobytu cizinců v Česku. Tisíce lidí vyšli do centra Madridu na protest proti prudce rostoucím nájmům a nedostatku bydlení. Demonstranti požadovali, aby vláda urychleně zasáhla do bytové krize, která se v posledních letech stala jedním z hlavních problémů ve Španělsku. Do grandslamového Roland Garros dnes vstoupí české tenisové jedničky Karolína Muchová a Jiří Lehečka. Finalistka z pařížské Antuky z roku 2023, která je letos turnajovou desítkou, uzavře program zápasem s ruskou Anastázií Zacharovovou. 12. nasazený Lehečka zahájí v 11 hodin dění na kurtu číslo 6 duelem se Španělem Pablem Kareněm.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska nás čeká slunečné počasí a bude horko, 25 až 30 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 23.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D8 se bouralo na příjezdu do Prahy, na prvním kilometru se srazil nákladák s osobákem a pozor, v Mostě na třídě budovatelů je silnice momentálně uzavřená kvůli požáru.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Zuzko, díky za zprávy a za sport s Pablem Kareněm. Nevím, kde je Pavel Kareň, ale zdravíme ho.
2: Zdravíme a ať to jde.
0: Tak, teď si dáme Avantejšu, ta bude taky, protože tady máme song Čarodejnice, to je pro vás, holky.

0: Avantation Rock Radio s loňskou novinkou The Witch, čarodějnice v 6 hodin a 38 minut. Nestíháme, máme zpoždění, za chvíli nás čekají Guns N' Roses a November Rain, 8-minutovka. Tak si dáme celou místo povídání, co vy na to?
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod čirým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
11: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Bum.
12: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
13: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
14: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. V titulové

0: Rádio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Zuzko, je to tvoje, máš nějakou rychlovku?
2: Moskevská radnice osadila náměstí levandulemi a všude se začaly šířit fotografie. Podívejte se, jaký to tady máme pěkný. Jenže obyvatelé si brzy začali stěžovat na to, že ty levandule nějak jako divně smrdějí. A zjistili, když přišli blíž, že ty levandule jsou z plastu a tím, že tam bylo velký horko, tak se ten plast začal rozkládat a doopravdy to byl jako šílený puch.
1: Potěmkinova vesnice?
2: No, tak
1: znáš ten pojem?
2: Tak trochu, no.
1: Nebo víš, jak točili tehdy Mrazíka, jak tam jsou ty obrovský hostiny, jak jim ty dorty a všechno tam komparzistům napustili naftou, aby to náhodou nesežrali?
2: To je šílený.
1: No tak tohle je furt stejný, že? Viděla jsi teďka film Pan Nikdo versus Putin, nebo jak se to jmenuje, ten dokument?
2: Neviděla, chystám se na to.
1: Podívej se na to, pochopíš úplně všechno.
2: Jo, i měli
1: levandule. Že Černobyl, co se dělo tady, co se dělo v Polsku, co se dělo vlastně všude. Díky, no, to je hodně smutná zpráva.
2: Je to smutný, no.
1: Jdeme dál, UDG, Hvězdář.
3: Ztrácíš se před očima, rosteš jen ve vlastním stínu, každá další vina odkrývá moji vinu. Ztrácíš se před očima, rosteš

0: Zdar, na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu. Máme 6.58 a dáme si správy.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
6: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
5: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
6: Více na herman.cz.
7: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
9: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
8: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
9: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
13: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
0: Hezké pondělní ráno, máme minutu po sedmé, jsou tu další zprávy. Dnes končí termín podávání přihlášek na střední školy pro druhé kolo přijímacích zkoušek. Uchazeči můžou k přihlašování využít elektronický systém DIPSY, podat můžou až dvě přihlášky do oboru s talentovou zkouškou a až tři do oboru bez ní. Střední školy nabídly pro druhé kolo podle dat k pátečnímu ráno zhruba 25 000 míst. Koaliční rada by se dnes měla zabývat návrhem zákona o médiích veřejné služby. K návrhu ministerstva kultury přišlo přes 300 připomínek od České televize, Českého rozhlasu, komerčního sektoru, ale i ministerstva financí, vnitra a dalších rezortů. Po dohodě v koalici předlohu dostane k projednání vláda. Do přístavu v Hajvaně dorazila zásilka 15 000 tun rýže, kterou Kubě darovala čínská vláda. Je to první část z 60 000 tun, které Čína slíbila ostrovu darovat. Napsal to na sociální síti X kubánský prezident. Kuba se potýká s vážným nedostatkem potravin. Fotbalisté Slávie po závěrečném kole prvoligové sezóny nezvykle před takřka prázdným stadionem převzali pohár pro mistra. Obhájci trofeje se při slavnostním ceremoniálu museli obejít bez fanoušků kvůli uzavřenému hledišti za nedávné nedohrané derby se Spartou. Vedle týmu mohli při předávání poháru na trávníky na zaměstnanci klubu a rodinní příslušníci hráčů.
14: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska nás čeká opět léto, bude jasno, zpočátku i polojasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 23.
15: Mami, proč máme všechno od konceptu?
16: To jen se zeptej, tatínka.
17: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
18: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
14: Rock Radio. Doprava.
0: Kvůli požáru je stále uzavřena třída budovatelů v Mostě a opatrně v Praze na Kbelské ulici. Srazily se tam tři osobáky a autobusu, tam neprůjezdné dva jízdní pruhy.
19: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
14: Rock Radio. Rockovej
16: i rozjezd.
20: Dobré ráno, čumáci!
21: Při tomhle vedru nějakou třeba ruskou zmrzlinu místo snídaně vám přeje Honza.
22: Anabel.
0: A Zuzka.
21: 3 minuty po 7 v pondělí 25. května. Přátelé, za hodinku a půl budeme rozdávat lupeny na Tři sestry Open Air Tour, která bude tentokrát, nebo ta zastávka bude v Brně, a to 30. května, to je pátek, sobota.
22: Ježiš, ty se mě ptáš moc, takhle ty data nemám zmáklý. 30.
0: je sobota.
21: Sobota.
22: No, takže si pište Kalpika, Instagram, Facebook, Messenger, připište telefonní číslo, zvedejte telefon po 8:30.
21: A my jdem na kysáky. I was made for loving you.

Rock Radio, rockovej výrok. Napíšete jednu baladu a najednou vás mají všichni za romantika. Klaus Meine.

0: Tohle pěkný konec songu.
1: Tak my dva, když odsaď odcházíme.
0: Jo, zhruba za hodinu a půl se tak stane. Je 7 hodin, 12 minut, už skoro 13, ladíte rokový rozjezd na Rock Radio. Tohle byly samozřejmě Scorpions, Bad Boys Running Wild. A tenhle song tu byl opět dneska proto, protože máme dnešního oslavence, tím je zpěvák frontman kapely Klaus Meine, který dneska slaví krásných 78 let. Spolu s Rudolfem Schenkrem, což je, že jo, kytarista, ten dělá muziku.
1: Tak jako tak Santa tvoří... musí mít svýho Rudolfa, že jo, to
0: ano, přesně, Klaus a Rudolf. Vidíš, to by nebylo, že to je super. No. Všim chybí jenom ty sáňky, nicméně ty tam
1: oni
0: nemají.
1: Oni mají, ale nepoužívají je před lidma.
0: No, radši.
1: Oni se sjíždějí mimo v zákulisí.
0: Já bych tohle úplně nerozmazával, já bych tady chtěl rozmazat jenom jednu věc, teda, že dneska slaví 78 let, my mu přejeme všechno nejlepší. Našel jsem tady o něm jednu zajímavost, že v době, kdy ta kapela měla největší rozkvět, točila na začátku 80. album Blackout, který potom jim pomohlo vlastně prorazit pořádně do celého světa, do Ameriky, na americký trh, když se jim tam potom otevřeli dveře, tak to natáčení úplně nešlo a Klaus dokonce přišel vohlas. Se byla zima na těch saních, takže přestal zpívat nějakou dobu a ta kapela řekla, že na ní počkají, přestože on jako byl rozhodnutý už, že skončí, že odejde z té kapele, že to udělá někdo jiný a že úplně se toho vzdá, tak nakonec to nevzdal a prostě rozdávají dárky dětem do dneška, což je skvělý.
1: To je krásný příběh, mám mu zaspívat.
0: Prosím.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you.
0: Tak, další informace vám řekne potom Kamil někdy po 9, ty už budou zajímavější, nebo vám potom zaspívají zase něco hezkýho odpolední kluci na videu, tak se na to těšte. A teď už se dáme Eru Schmitz a Crazy na Rock Radio. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love.

0: Song Chat Shoot Millionaire na Rock Radio, jehož autorem je Bruce Dickinson, je 7 hodin 24 minut. Pojďme se podívat na festival Rock In. První je za náma, velice úspěšně, že jo, Český Budějovice si odmoderovala hezky.
1: Bylo to krásný. Přežila jsem to, stála jsem celých 10 hodin v kuse.
0: A právě proto za odměnu.
1: Že mám křečový žíly a proto, proto se příští týden chystáme teda už

0: nepamatuju.
1: Studio zavináč rokovirádio.cz.
0: A výborně, ještě se takhle máme, my se tak doplňujeme, chápeš, to je úplná chemie, jak po 10 letech.
1: Ty řekneš A, já řeknu B.
0: Yeah. A takhle to máme rádi. No, tak, aby se to nezakecali. Takže se vyfaňte, přátelé, pošlete nám to na ten e-mail, který si nepamatuju. A ve čtvrtek je to
1: ano,
0: tak.
1: Ano, do čtvrtka.
0: Ve čtvrtek ve 3 hodiny to uzavřeme a v pátek si tady vyhlásíme a nejspíš zase zatelefonujeme šťastnému vítězi.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: A za chvíli už kapela, která v Plzni nebude, Valda Gang, Eldorado.
3: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
4: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
5: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
4: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
5: Více na herman.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním DEK platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se 2 bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já, sicher.
8: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
12: Senkor.
13: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a z Brusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, power metalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června, amfiteátr Lochotín v Plzni.

0: Valda Gang, Eldorado v 7 hodin 32 minut, čili 2 minuty po půl osmí je čas na zprávy se Zuzkou.
1: Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio, co se děje?
2: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Změny v poskytování humanitární dávky pro držitele takzvané dočasné ochrany projedná na svém dnešním zasedání vláda. Podle ministerstva vnitra má novela měnící 7 předpisů zvýšit bezpečnost České republiky díky posílení nástrojů k řízení migračních toků a úpravou podmínek pobytu cizinců v Česku. Tisíce lidí o víkendu vyšli do centra Madridu na protest proti prudce rostoucím nájmům a nedostatku bydlení. Demonstranti požadovali, aby vláda urychleně zasáhla do bytové krize, která se v posledních letech stala jedním z hlavních problémů ve Španělsku. Do grandslamového Roland Garros dnes vstoupí české tenisové jedničky Karolína Muchová a Jiří Lehečka. Finalistka z pařížské Antuky z roku 2023, která je letos turnajovou desítkou, uzavře program zápasem s ruskou Anastázií Zacharovovou. 12. nasazený Lehečka zahájí v 11 hodin dění na kurtu číslo 6 duelem se Španělem Pablem Kareněm.
1: Rock Radio, počasí.
2: Dnes bude jasno, zpočátku i polojasno, nejvyšší teploty do 30 stupňů Celsia. Na severovýchodě naměříme kolem 23.
1: Rock Radio, doprava.
2: Na D10 se bouralo ve směru na Prahu. Na 10,5 kilometru se srazily 3 osobáky, zasahují do levého jízdního pruhu a tvoří se tam kolony.
1: Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio.
3: A teď už další muzika. Boží kukátko.
0: Cože?
3: Volný překlad z angličtiny.
0: Tak dobře. God's eye.

0: Tak tady máš to svoje boží kukátko, to je letošní novinka kapely 30 Seconds to Mars na Rock Radio, neboli Guts, a já bych to teda přeložil jako boží oko, ale...
1: To bylo, jsem se snažila být štipná, no tak nejde mi to, jestli...
0: Ne, bylo to super na pondělí ráno, ale...
1: A přesně jsem chtěla říct, že na pondělí a na 4 hodiny spánku je to docela ucházející joke.
0: Slušný 3 z 10.
1: Takový ze zvláštní školy, přesně. Já jsem ráda, že mě umíš ocenit takhle, hodíčku.
0: Hele, i 50 korun bych ti zajíral.
1: Ne, tolik, jo. Tak čekám, vendej tu coin z kapsy.
0: Je super,
1: Lex že... angličtiny s Anabel Fárovou, takhle při
0: je super, že úvod dalšího vstupu, kde jsme chtěli mluvit o něčem úplně jiném, má už 35 vteřin.
1: O ničem.
0: Já jsem chtěl říct, že dneska je pondělí 25. května, že se slaví určitě nějaký hezký mezinárodní dny a ty jsi tam nějaký vybrala.
1: No ani moc ne, jeden vína, což není nic pro mě, protože jsem abstinent, ani pro tebe, ani Zuzka, myslím, víno nepije, ta pije jenom pivo. Pak tady máme ručníkovej den. Jaký máš vztah k ručníku?
0: No, abych si dal takovou tu ručníkovou bitvu, víš, jak se vždycky ve sprše jako sešviháte, to je dobrý.
1: Tak odpoledne.
0: Odpoledne by se mohli.
1: Dáme si. A pak je taky den Afriky. Jel bys? Já na safari hned.
0: Já bych na safari jel,
1: no. Nechat se sežrat nějakým lvem.
0: Nebo bych se jel podívat znova na Zanzibar, anebo třeba na Madagaskar, který jsou u Afriky.
1: Už jsi byl,
0: jsou součástí. Na Zanzibaru jsem byl, je to moc krásný.
1: Ježíš, Madagaskar bych dala. Já tak rád
0: Madagaskar
1: trsám,
0: bych dal taky, no.
1: I ona ráda trsá.
0: Tam je zajímavý, že jsou hodně, hodně rasistický teda.
1: Král Jelimán, takže jako bílou mě tam jako podříznou. Chceš
0: tebe
1: říct?
0: Jako bílou znásilněj, mě jako bílýho podříznou.
1: A tak to je krásný, jedem.
0: To je, máš, furt to máš jako lepší trošku.
1: Po něco, jo.
0: No tak hele, pondělí další vstup za námi, já si myslím, že to bylo hezký, pojďme se pochválit. Ještě placák by to chtělo trošku.
1: Ale jdem, nebo, si, jdem si plácnout a vyměnit bambule a za kolku ACDC.
2: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
3: Tlačím,
4: ale moc to nejde.
3: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
4: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
3: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
7: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
8: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
9: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
10: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
11: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.
9: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
6: Happy Sport!
9: Půjčovna a servis call.
12: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.

0: Hop Evil a jejich Waking Lions, buzení lvů v 7 hodin a 50 minut.
1: A ty už jsi probuzený lvíčku?
0: Já nevím, no je pondělí prostě, no. Tak...
1: tak minimálně nás probudí tady hvist motorek.
0: Ten to zachrání.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Je to vlastně strašně dobrý nápad, nejenom, že se projedete, ale je tu také možnost udělat něco navíc. V sobotu 30. května se již po 12. vydají motorkáři z Ústí nad Labem, kde je start jízdy do Prostějova. Přesněji, cíl bude na Plumlově v kempu Žralok. Ovšem, kromě radosti z jízdy, jde tentokrát i o něco jiného. Vybrat nějaký ten obolus pro nadaci pro výzkum rakoviny. Akci pořádá jako tradičně motorkářský klub Wanted a start je o sobotních 8.30 v Ústí nad Labem. Trasa dál vede Lovosice, Horní Počernice, Horu, dále pak Hrochův Týnec, Litomyšl, Unčovice a do fakultní nemocnice v Olomouci, kde se kolo na lehce zdrží, no a pak je finále na Žralokovi na Plumlově. Nikde není psáno, že trasu musíte dát bezpodmínečně celou. Můžete se připojit na určitou část a pokud ani to nestíháte, můžete svou symbolickou jízdu podpořit nějakou nesymbolickou kačkou na transparentní účet nadace. QR kód najdete na stránce wantedrc.cz nebo na Facebooku akce s názvem Charitativní jízda s Wanted RC. Jen pro zajímavost, loni se na akci vybralo 137 tisíc korun, které pak byly využity na nákup přístroje na včasné odhalení rakoviny plic pro nemocnici v Nymburce. Otázka tak zní, dáme letos minimálně 150 tisíc, tak tradá na jízdu nebo na stránky wantedrc.cz.
2: Rock Radio Motokeci.

0: D.O.V. Rock na Rock Rádiu končí minutu před 8 hodinou raní. Za chvíli si dáme další zprávy se Zuzkou. Připomeneme, co vám dneska hezkýho rozdáváme a dáme si další slušnou hodinku.
1: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
4: Trofy voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
7: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
8: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
9: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
8: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu po osmé, jsou tu další zprávy. Ministr školství Robert Plaga si kvůli letošnímu testování žáků 5. a 9. tříd základních škol dnes předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Ministr je připravený testování přerušit nebo úplně zastavit. Na sociální síti X v této souvislosti zmínil technické, obsahové i termínové problémy. Některé školy si stěžovaly na výpadky při online vyplňování testování. Kritiku vyvolala taky závěrečná část testu s otázkami na detaily z osobního života žáků. Petřínská rozhledna v Praze se dnes večer rozsvítí modře na podporu Mezinárodního dne pohřešovaných dětí. Symbolické nasvícení dominanty metropole začne v 21 hodin 15 minut a potrvá celou noc. Akce chce upozornit na problematiku pohřešovaných a sexuálně zneužívaných dětí a posílit prevenci násilí na dětech. Počet podezření na nákazu ebolou v Kongu překročil 900. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na konžské ministerstvo komunikace. Potvrzených případů je přes stovku, drtivá většina z nich v provincii Ituri na severovýchodě této zhruba 115 milionové země. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa k předposlednímu šestému zápasu ve skupině B proti Norsku. Jejich dnešní soupeř na šampionátu předvádí výborné výkony a má šanci postoupit poprvé od roku 2012 do vyřazovací fáze. Utkání začne v 16 hodin 20 minut.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes nás čeká opět slunečné, počasí bude jasno a nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 23.
2: No a dnešní lidová pranostika říká, až teprve svatý Urban z pece slézá. Tak ještě jednou zdravíme kluky Urbanoids.
3: Co s nima dneska máš, ty jo?
2: Tak já nevím, svatý Urban dneska slaví svátek, tak jsem si myslel, že jim udělám radost a navíc nám evidentně dost zatopili.
3: Spece už dávno slezly, to je pravda. Je tam vedro, že bys krocana nevyhnal, kurník.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D10 opatrně ve směru na Prahu na 10,5 kilometru se srazily 3 osobáky, zasahují do levého jízdního pruhu, tvoří se tam dlouhé kolony. Je to před sjezdem na Starou Boleslav. Na D1 se bouralo ve směru na Brno na 122. kilometru a v Praze se řeší nehoda na Rozvadovské spojce. Tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh, srazily se tam 2 motorky a 1 osobák.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci! Abyste při pondělku vyhráli krocana, vám se Honza.
1: A Zuzka.
3: Já už se tady to musím už čtvrt hodiny. To je nejlepší přeřek, jaký jsem kdy měla, jako vyhrát krocana.
2: Já bych si zasoutěžil lidi.
3: Ale... máme tady exkluzivně jednoho krocana, ale my máme místo toho lístky do Brna.
2: Do Brna, to je skoro stejný.
3: Prakticky jako kdybyste vyhráli krocana, přátelé.
2: Do Brna přijedou 30. což je sobota, teďka 3 sestry a přivezou sebou svůj open air s krocanem, doufám. A vy pokud chcete krocana v troubě, tak se ještě půl hodiny můžete psát o lístky na tenhle ten festák.
3: Já nemůžu, já bych dneska už neměla moc mluvit při tom pondělku, tak asi si dáme muziku, ne?
2: Já jsem myslel, že řekneš, kam můžou psát a
3: jo,
2: co?
3: Jo, Messenger, jasně, klasika, přátelé. Facebook, Instagram, připište telefonní číslo a po půl devátý zvedejte telefon.
2: Brian May, too much love will
3: ten
2: kill you.
3: Ten krocan zničil.
2: No, to byste dalo, too much love will kill you, tak krocan je láska.
3: Krocan je láska a takový pečený krocan.
2: Abyste něco dobrý, dobrou chuť.
0: Rock Radio.

0: Metal Beast, Master of Illusion na Rock Rádiu v 8.14. Já to mám teďka historický okno, je tam takovej soudní spor, já doufám, že ho při pondělku, no po 8, že ho vysvětlím pochopitelně.
1: Tak jestli to pochopím, já pochopí to i ostatní, takže uvidíme.
0: Tak zkusíme, poslouchej Dory. 25. května roku 2001 kytarista Oasis Noel Gallagher vyhrál spor s deníkem The Daily Mirror, to je takovej ten jejich blesk, že jo?
1: Bulvár, ano.
0: Který o něm napsal, že lhal u soudu při rozvodu s jeho bývalou manželkou Meg Matthews, že vlastně tvrdil, že jí byl nevěrnej, přestože jí nevěrnej nebyl.
1: Mm-hmm.
0: Že oni tvrdili, že lhal u soudu vlastně, aby se ten soud urychlil. Přitom pravda byla taková, že on teda potom, co se rozešli, a co už tu manželku nebyl, pak poznal Sarah McDonald, novinářku, se kterou potom začal chodit a pak se jí i vzal potom, když se samozřejmě rozved. No a ten for byl vlastně akorát v tom, že oni ten proces opravdu urychlili, aby tím. se rozvedli rychle tímhletím, ale ne proto, že on by byl tý manželce nevěrný, ale protože ta manželka byla vlastně tak vstřícná, že pochopila, že on už má jinou babu, že už jako nic nebude, tak to pojďme udělat rychle, ať vy si tady můžete dělat, co chcete.
1: Mm-hmm.
0: Je to zajímavý vůbec?
1: Je to velice zajímavý, já bych tomu dodal jenom, že chlapi jsou ulhaná svoloč, takže
0: je to pochopitelný.
1: Jedno si lžou u soudu nebo jinde, prostě je to tak.
0: No, je tady vlastně vtipný to, že ta manželka mu vyšla vstříc a ten deník to blbě pochopil, takže on kromě toho, že teda se rychle rozved, rychlejc, než bych chtěl, a no vlastně jako nebyl, protože vyhrál peníze ještě od nich, od toho bulváru, tak ještě navíc, jako měl rychle rozvod, prachy, všechno, novou manželku, za mě win.
1: Tak jo.
0: Myslím, že tak by se to dalo dělat.
1: Ještě, že jsem se nerozváděla zatím.
0: Hele, jestli chceš, vem si mě, já ti to splním.
1: Fakt jo? Tak se dohodnem.
0: Tak jo. Tak si dáme Vysáče a Punkový království a my teď se píšem před manželskou smlouvu na Rock Rádiu.
1: Já nic nemám, takže můžeš být v klidu.
0: Taky ne.

0: 8 hodin na 22 minut dohrává Plastic Bertrand svůj song z roku 1977 Siplen pour moi, což podle naší francouzštinářky znamená?
1: Siplen pour moi.
0: A co znamená? Nevím. Česky. Nevíš?
1: Něco, nevím, já to nevím, jakým je to jako něco, že to jako lítá pro mě, ale mě to nedává moc smysl, to takový, nevím.
0: Já jsem to kdysi hledal, ale je to nějaká jejich speciální fráze, je taky jsem to moc nepochopil.
1: Je to
0: nepochopil.
1: Fráze, no, ale taky jako vlastně nevím.
0: No. No nic, pojďme na něco, čemu rozumíme, to je kapela Metallica. Metallica hrála ve Frankfurtu, teďka v Německu 22. května. A víme, že kytarista Kirgemet a baskytarista Roberto Trujillo dělají takový ty vsuvky hudební na těch koncertech, kdy vždycky vezmou nějaký místní song, většinou nějaký bizár a ten si zahrajou jenom tak jako kytara basa a Roberto to zpravidla zpívá. U nás třeba zazněl kdysi song Eugene Bažin, to si pamatujem. Mm-hmm. No a teďka ve Frankfurtu dali song Schwarz und Weiß Wiesne, což je hymna frankfurtského fotbalového týmu Eintracht. A v překladu to znamená černý a bílý jako sníh. Mm-hmm. Já teda nevím, jaký sníh mají ve Frankfurtu. Černý. Já znám jenom bílej a žlutej, že jo? Ten žlutej se nejí, bílej se jí, černý nevím, jaký sníh jako je.
1: Černý, když jde okolo pes.
0: Asi, no, hnědej spíš, ne?
1: O, tak jako nahnědlej.
0: Každopádně chtěl bych to pustit, protože to zní nádherně.
1: Tak to pustím.
0: Hned jsem v té hale si to představuju.

0: jako, zní to trochu jako když já přeju oslavencům.
1: No, jako maličko.
0: Jako můj narozeninový song, zhruba podobně. Nevzali by mě do Metaliky?
1: Já myslím, že jo. Dokonce i Zuzka, když to teďka slyšela, tak jí normálně v obučí vyletělo až jako vzadu na temeno.
0: Vypadala nadšeně.
2: Čekala jsem něco víc, no, trošku.
1: Tak jako, aby jsme řekli pravdu, ta novinka je od tebe.
0: Zuzka to napsala, když měla depresi zrovna, na záchodě.
2: Já jsem si to nepustila, to video, nebo tu ukázku, no, tak...
1: No tak každopádně děkujeme, těšíme se, že Metallica zase přijede a zcoveruje něco dalšího. Doufám, že to nebude Eva Farná. Jedem dál, za chvíli Ozzy Osbourne a No More Tears, už žádné slzy.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
4: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda, prostě já

0: 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
2: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.
4: CZ. Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Ozzy Osbourne, žádný další slzy, no more tears na Rock Radio, 2 minuty po půl devátý.
1: Se uvidí, jestli nebudou slzy. Jak to dopadlo v hokeji?
0: Nevím, zůskaví. Rockin.
2: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minit, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 29. května v Plzni. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
3: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
4: Rok, kov a oheň. OK Seto, specialista na komíny a kouřovody, je hrdý partner koncertu Rock in Plzeň. OK-seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.
2: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
5: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa k předposlednímu 6. zápasu ve skupině B proti Norsku. Jejich dnešní soupeř na šampionátu předvádí výborné výkony a má šanci postoupit poprvé od roku 2012 do vyřazovací fáze. Utkání začne v 16 hodin a 20 minut. Češi už mají postup jistý díky sobotní výhře Norů nad Švédy 3-2, usilují ale o jedno z prvních dvou míst ve skupině, se kterými je spojená šance dostat do čtvrtfinále s našího soupeře a taky možnost se trvání na stejném místě místo stěhování do Curychu. Norové sice na úvod podlehli Slovákům 1-2, ale od té doby nevyšli ani jednou na prázdno. Oba týmy se na mistrovství utkali i loni. Češi díky vítěznému gólu Davida Pastrňáka vydřeli výhru 2-1. Se Severany prohráli na šampionátech jen v roce 2010 v základní skupině 2-3 a od té doby uspěl národní tým proti Norsku na mistrovství světa 10x za sebou.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí, ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz. Rock Radio. Doprava.
5: Na D1 pozor ve směru na Brno, máme tam hlášenou nehodu na 122. kilometru. V Ostravě se boural na Českobratrské ulici a v Rudné se řeší nehoda na Masarykově.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: To je muzika, jak když někdo vstává z hrobu. Ellen Allende, Where Have The Angels Gone? Kam odešli andělé, když přišel čert v 8.39?
1: Ty já jsem
0: čert.
1: Tady. Anděl, jak
0: anděl.
1: Čert?
0: No dobře, protože je po půl devátý, máme pondělí, tak je na čase rozdat tady na Rock Rádiu první z řady lístků na Tři sestry Open Air, a to konkrétně rozdáváme na termín 30. května, teďka na sobotu, do Brna.
1: Je to tak a překvapivě o to byl zájem, takže ty z vás, kteří o to měli zájem, mohli do ručky.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karesít KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karesít za super cenu. Více na DEK.cz.
6: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
7: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
8: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
9: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Proficolor natřete celý dům, byt i zahradu. Proficolor.
10: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
11: Lesklé, krásné, červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
12: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
13: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
12: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
14: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
15: Senkor.
16: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
17: Já.
16: Protože jsou spolehlivé?
17: Já, natürlich.
16: A se zárukou na 5 let zdarma?
17: Já, sicher.
16: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
0: Dvě minuty před 8:45 jsme zpátky a na telefonu je Petra z Velký Bystřice. Petě, dobré ráno přejeme.
18: Dobré ráno přeju.
0: Tak prosím tě, veliká gratulace, Tři sestry Open Air Brno 30. května, je to tvoje?
18: Super, moc děkuju. Krása.
1: Už máš vymyšlený, s kým vyrazíš?
18: S přítelem.
1: A ty jsi z Brna přímo nebo pojedete na výlet?
18: Pojedeme na výlet.
1: A odkaď?
0: Velká Bystřice.
18: Z Velké Bystřice u Olomouce.
1: Velká Bystřice, jsi to říkal, no tak víš, že jsem rybička, je pohodě. Se pohodě.
0: Je pohodě.
1: Já se kvítnu za chvilku, je pondělí, jsem trošku přibudla. Je i v úterý, ve středu, ve čtvrtek a v pátek, ale nevadí.
18: Přesně tak, to je úplně jedno, že jo.
0: Prosím tě, Peťo, ty jsi nám psala, že přítelová maminka je super, ale že plno z nás si dokáže představit tchýni v kotli nebo zastřelenou a že by si to představili lidi s radostí. Jsi nějak jako morbidní, že prostě bys nejradši...
18: To ne, ale tak člověk má nějaké zkušenosti a kolem sebe taky občas slyší, takže...
1: Jako já mám hrozný zkušenosti. Některý tchýně a uzený lepší studený.
18: Jo, je tak.
0: Tak tuhle hlášku neznám, ale je strašná. No Peťo, ty jsi měla nějaký tchýně teda, který byly takhle strašidelný?
18: Ne, tak strašidelná úplně nebyla, ale prostě člověk by to si představoval trošku líp občas, no.
0: Jasně, kdyby třeba bydlela, já nevím, v Kanadě.
1: Nebo na Marsu.
18: No, nebo někde trochu dál, no. Nedovedu si představit, že bych třeba bydlela v tchýni v jedné domácnosti.
1: Ve dvojdomku, to je strašná představa, ne, to je pravda.
18: Vůbec, no, to všechny upřímně tady tak lituju, no.
0: No prosím tě, ale teda přítel je dobrý, protože má dobrou tchýni, nebo maminku teda?
18: Je dobrý, přítel je výborný a maminka je taky výborná.
0: A je to fanoušek Tří sester?
18: Jo, je, ano.
0: Tak v tom případě všechno klaplo, my jsme rádi, že jsme dali lísky zrovna tobě. Péťo, přejem ti hezký ráno, tchýni od nás pozdravuj, přítel od nás pozdravuj, moc si to užijte, potom nám klidně napište, jaký to bylo.
1: Užijte si
18: moc
1: koncert.
18: Moc děkuju a taky přeju hezký ráno.
1: Krásný den.
15: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
1: Kaunas Dagas. To není zaklínadlo z Harryho Pottera.
0: Teď jsou kabáti.
1: Aha, koukám pořádek dál. Já už jdu domů, pardon.
0: Tak Daunas Kagas byl potom.

0: Za 6 minut bude 9 hodin ráno, tohle byly Brothers of Metal a Kaunas Dagas. Ještě jedna rychlá novinka, že rockeři třeba blbě vidějí a nebo nemají úplně soudnost, to už jako víme, čím jsou starší, že se to děje i u mladších kluků, jako jsou kluci z Dimitry, to jsem nevěděl, ale budiž, dozvěděli jsme se. Totiž naprosto šokující odhalení, který si tady Anabel řekne radši sama, protože prý z toho žije už 2 dny.
1: Já už žiju 2 dny z toho, že mi řekl Noit, že si myslel, že je mi maximálně 30.
0: Chápeš to? Chápu. No. Já jo, já taky nemám soudnost.
1: A pak mi Jirka říkal, že vypadám dobře. Tak já úplně, Ježíši Kriste, tak já jdu na modelkovský vystoupení nebo něco takového, ne? Jako fakt mi udělali radost, kluci byli moc milí. Myslím si, že mě chtěli spíš potěšit, ale i tak mi to udělalo radost.
0: Jirka určitě doufal, že potom, až bude mít dneska svátek Urban, takže mu právě popřejeme.
1: Právě tak jsme to splnili, takže je to všecko v pořádku.
0: Takže kluci, děkujeme, Jirko, všechno nejlepší ještě jednou dnešnímu svátku. Další Dimitri na dalším Rokinu, který bude v sobotu?
1: Pátek. Máme v pátek Plzeň, sobota Jaroměř. Pátek je Kamča, v sobotu jsem já, takže...
0: Slyšeli jste slovo boží.
1: Ale na všech Dimitry nejsou, myslím, takže nevím, na který z nich jsou. Teď to takhle z hlavy ti neřeknu.
0: To nevadí, tak já jsem čekal, jestli něco dozvím, jako vždy nic, nevadí.
1: To nevadí, jsi měl zeptat předem, já bych si to připravila.
0: Poslední song Offspring, You're Gonna Go Far Kid na Rock Radio.

0: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
1: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autoja.
7: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás!
8: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz

0: zprávy. Hezké dopoledne, je přesně 9 hodin, jsou tu další zprávy. Dnes končí termín podávání přihlášek na střední školy pro druhé kolo přijímacích zkoušek. Uchazeči můžou k přihlašování využít elektronický systém, podat můžou až 2 přihlášky do oboru s talentovou zkouškou a až 3 do oboru bez ní. Střední školy nabídly pro druhé kolo podle dat k pátečnímu ránu zhruba 25 000 míst. Koaliční rada by se dnes měla zabývat návrhem zákona o médiích veřejné služby. K návrhu ministerstva kultury přišlo přes 300 připomínek od České televize, Českého rozhlasu, komerčního sektoru, ale i ministerstva financí, vnitra a dalších rezortů. Po dohodě v koalici předlohu dostane k projednání vláda. Do přístavu v Havaně dorazila zásilka 15 000 tun rýže, kterou Kubě darovala čínská vláda. Je to první část z 60 000 tun, které Čína slíbila ostrovu darovat. Napsal to na sociální síti X kubánský prezident. Kuba se potýká s vážným nedostatkem potravin. Fotbalisté Slávie po závěrečném kole prvoligové sezóny nezvykle před takřka prázdným stadionem převzali pohár pro mistra. Obhájci trofeje se při slavnostním ceremoniálu museli obejít bez fanoušků kvůli uzavřenému hledišti za nedávné nedohrané derby se Spartou. Rock Radio. Počasí. Dnes bude celý den slunečno, jasno, zpočátku i polojasno, nejvyšší teploty naměříme mezi 25 až 30 stupni Celsia, na severovýchodě bude kolem 23.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: V Českých Budějovicích se bouralo na Lidické třídě kousek od křižovatky s ulicí Šumavskou. Nakladně se bouralo na Slánské ulici, tam se srazily 3 osobáky u kladenských hřbitovů. Potom se řeší nehoda na silnici číslo 13 na trase Karlovy Vary Liberec u Bíliny na 83,5 kilometru a bouralo se taky na D1 ve směru na Brno na 122. kilometru.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Rock Radio. Rockový dovolené.
3: Tak Zuzanko, děkujeme za zprávy. Víkend je za námi, užila si ho, sluníčka dostatečně.
0: Byla jsem na Rokinu, takže jsem se tam trošku pekla. Musím říct, že bylo jako hodně velký horko, ale překvapivě jsem se nespálila.
3: Ale
0: musím se poklepat po ramínku, že to dobře
3: výborné
0: dopadlo.
3: Výborné pH teda.
0: Ano, ano, takže všechno proběhlo, jak mělo a bylo to fajn.
3: A tak tam se dá skovat, tam jsou stromy, ne? Stíny různý.
0: Moc tam toho nebylo.
3: Fakt ne? Tak si to pamatuju
0: jinak.
3: Tak
0: já jsem furt někde pobíhala, točila a takhle, takže
3: jo, takhle.
0: To úplně nešlo.
3: No. Takže jsi ulítaná, uběhaná, jsi ráda, že sedíš.
0: Jo, přesně tak.
3: Tak jo. Tak seď, klidně tady zůstání, tady nevadíš. A my jdeme na 3 minuty po 9. hodině na rokový dopoledne. S vámi je Kamil Dráb, máme květen 25. pondělí a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky. Dáme si Halloweeny, Briana Adamse, Komunál a na začátek pohodovku od Aldo Bridge.

No tak, tohle bylo grandiózní, Dr. Steen a Halloween na Rock Radio 9 hodin a 21 minut. Vy samozřejmě víte, nebo fanoušci Halloweenu a taky určitě posluchači Rock Radia to nemůžou přehlídnout, že právě Halloween letos dorazí, co by jeden z headlinerů na Masters of Rock, který se bude konat, teď na to koukám rychle, od čtvrtka 16. do neděle 19.7. A právě Halloween zahrajou hned ve čtvrtek. To je skvělý line-up, protože před ním zahraje Dirk Snyder, samozřejmě Udo, kterýho známe z kapely Accept, ale už možná i víc ze svojí solový dráhy. Kiss and Dynamite, ty tam odehrajou poslední show se svým zpěvákem u nás na našem území. Marko Hietala předtím, Vojvod, jo, ve čtvrtek. To je všechno prostě úplně luxus. Samozřejmě metaloví fanoušci ví, o co se jedná. A i pátek je skvělej. Kavalerovci dorazí, Rasmus budou, In Flames, no a sobota taky samozřejmě nový Arch Enemy, nebo respektive s novou zpěvačkou Primal Fear, no a neděle Marilyn Manson. Jako je to super a moc se na to těším, snad nám vyjde počasí, já tam s vámi budu ve čtvrtek a v pátek. A mimochodem, Jirka Daron dorazí ve středu k nám do Hvězdní hodiny na rozhovor mezi 9. a 10. hodinou. Tak pokud budete chtět vědět víc o Metal Festu nebo o Masters of Rock, tak určitě poslouchejte, protože Jirka pro nás bude mít určitě zase další pohledy do zákulisí a další takový peky, který se týkají těch skvělých nadnárodních festivalů. Takže říkám, mezi 9. a 10. hodinou ve středu Hvězdný host Jirka Daron. No a budeme si povídat nejenom o Halloween. Dáme si za chvíli Bad Wolves, taky Scarp, anebo Eagle Eye Cherry.

0: máte klid.
1: Skupinu Tlustá Berta podporuje firma BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
2: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
4: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
3: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
4: Více na herman.cz.
5: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
6: Vše pro bagr. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
7: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.

0: superhybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.

0: shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

0: 9 hodin 38 minut na Rock Rádiu Eagle Eye Sherry. Tak první rokin je za námi, proběhl v Českých Budějovicích, teď v sobotu, byla tam spousta z vás, byl tam taky náš Rock Rádiový tým, který se přesouvá už teď v pátek do Plzně. Nebudeme tam chybět s naším stánkem, já tam budu taky, budu moderovat, takže si taky užiju i vás a samozřejmě i muziku v rámci kapel Kokot Minute, Alkohol, Horký žeslíže, Trautenberg a samozřejmě Traktor. Takže to se týká Plzně a samozřejmě stejně tak jako do Českých Budějovic pro vás máme lupeny pro celou partu. Systém je úplně stejný, stačí, když na náš e-mail studio@rokoviradio.cz pošlete fotku svojí party, se kterou byste chtěli vyrazit do Plzně. No a když zaujmete naši odbornou porotu, tak se může stát, že 10 lupenů poputuje za vámi. Čas máte stejně tak jako minulý týden do čtvrtka do 28.5. do 15. hodiny, tam se to celý uzavře, no a šťastlivce potom vyhlásíme v rokovém rozjezdu. Takže posílejte fotky, ať dostanete 10 lupenů a můžete zařádit v Plzni na rokinu.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: Součástí rokinu jsou taky Dimitry, ale ty v Plzni nebudou. Ale užijete si je na jiných, konkrétně třeba hned v sobotu v Jaroměři. Ale na Rock Rádiu si je můžeme dát kdykoliv a tak si je dáme za chvíli. Mám pro vás Lidice, dáme si taky Good Charlotte anebo Def Leppard.
2: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
9: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitry, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.pragueboats.cz.
12: Už vím.
13: Tak vzhůru na palubu.
14: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
15: Atava! Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
17: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 Kč včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na Dek.cz.
18: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
19: Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
20: Pátek 29. května na vás čeká na letním parketu Háječek Heřmaničky roková noc pod širým nebem, a to ve společnosti kapely Kabát Revival Plzeň. 29. a 30. května vyražte na Bolka Fest do Mladý Boleslavy areálu Krásná Louka. Na dvou pódiích a velkoplošných obrazovkách si užijete kapely Vypsaná Fixa, Valda Gang, Rybičky 48, Horkýže Slíže, Dimitri, Harley, Alkohol a spoustu dalších. Kapela Frkauf Music se v sobotu 30. zase vrací do Hostivařské nádražky. V pražském vagónu mají v pátek na programu Czech Floyd Pink Floyd Tribute a v sobotu Green Day Bros. 29. a 30. května vyčesejte číra, oblečte křiváky a vyražte si užít punkovou nálož do klubu Modrá Vopice, kde proběhne dvoudenní akce Punk za dvacku.
19: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Happy Sport!
2: Půjčovna a Service Call.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
5: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
7: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
6: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
7: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
9: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
8: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
9: No, to by šlo.
8: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
10: Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Příjemné dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Letní počasí v Česku pokračuje, teploty se dál budou pohybovat místy až v tropických hodnotách. Ve středu se mírně ochladí, srážky se objeví ale jen výjimečně. Konec týdne a víkend se pak opět ponesou v letním duchu. Malé objednávky z čínských e-shopů už nebudou tak výhodné jako dosud. Od 1. července se totiž nově clo bude vztahovat i na zásilky ze zemí mimo Evropskou unii v hodnotě do 150 eur. Od léta tak část zboží výrazně zdraží a výhoda čínských tržišť se začne zmenšovat. Tenisté Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Marie Bousková a Sára Bejlek vstoupili úspěšně do Roland Garros. Jakub Menšík porazil domácího Droketa, Tomáš Macháč zdolal Berkse. Turnajová 27. Bousková zvítězila nad Italkou Broncetyovou a Sára Bejlek zdolala Američanku Stevensovou.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak koukneme ještě na počasí. Dneska jasno až skoro jasno a teploty mezi 25 až 29 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: No a ještě se koukneme na naše silnice, začneme v Opavě, v ulici Olomoucká. Překáží v provozu nehoda dvou osobních aut, na místě je policie, počítejte s omezením a dejte si ještě pozor zhruba nějakou 3/4 hodinku na Kladně, a to v ulici Slánská. Tam se řeší nehoda dodávky a dvou osobních aut. Na místě je policie, hasiči i záchranka, je to tam komplikovanější, tak počítejte s omezením a taky se zdržením. Pořádku dojďte a šťastnou cestu.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový dopoledne.
2: 9:55 startujeme rokový dopoledne, s vámi je Kamil Dráb, já vás zdravím při pondělku 25. května a tenhle den slaví narozeniny jedna hudební ikona, zpěvák, a já jsem strašně moc rád, že mu můžu takhle na dálku popřát, protože formoval moji hudební, jak bych to řekl, cestu, nebo moje hudební cítění a kapelu, od který si zahrajeme právě s jeho hlasem píseň Alien Nation, tak to je kapela, která prostě patří do mojí topky. A věřím, že i spoustě z vás. Já jsem schválně neřekl, kdo to je, ale vy už asi tušíte, nebo případně si to můžete zjistit. A pokud chcete mít trošku napětí v životě, tak vydržte, za nějakých 10-15 minut se na to dostaneme a vy určitě poznáte, o koho se jedná. Do té doby třeba David Koller, Avatar, a teď si dáme YouTube na Rock Rádiu. Tak hezký pondělní dopoledne.

Rock Radio. Rockovej výrok. Napíšete jednu baladu a najednou vás mají všichni za romantika. Klaus Meine.

0: Tak, tohle byli Škorpíci, rok 1993, album Face the Heart. Výborná deska, která přišla po Crazy World a tak trošku zapadla. Ona, ta první polovina těch 90. let, byla trochu jiná, co se týká hudebních trendů, tak tam Scorpions nepatřili. Ale ta deska je fakt skvělá. My jsme si z ní dali píseň Alien Nation, úžasná záležitost. A to z toho důvodu, že jejich zpěvák Klaus Meine dneska slaví neuvěřitelný 78. narozeniny. Je to kapela, jak jsem říkal v úvodu, která mě formovala. Dodnes si pamatuju, jak jsem dostal LPčko, takovej ten český překlad, tu českou verzi Love at First Sting, která měla jiný obal, protože ten původní samozřejmě na LP neprošel, tak tam je vyfocená ta zadní strana. A na zadní straně jsou ty písničky s popiskama těma českýma. A to je prostě úžasný klenot, který mám doma v archivu a často si ho pouštím, protože tahle deska je fakt parádní. A tam jsem právě s kapelou Scorpions přišel do styku a pak jsem začal naposlouchávat 80. leta a potom jsem se dostal k 70., protože ty jsou zase úplně jiný. No a samozřejmě 90. a milénia a vlastně i desítky, všechno to, co dneska hrajou, tak je prostě za mě skvělý. Já jsem moc rád, že Klaus Meine, přestože už má teď problémy s hlasivkami, protože pokud jste byli na jeho poslední koncertech nebo kapely Scorpions na posledních koncertech, tak jeho hlasová forma není úplně ideální, ale tak, co bychom chtěli, 78 let. Ale hlavně jsem rád, že pořád ještě hrajou a fungujou a že pořád točí nové věci, protože něco se snad chystá, tak uvidíme, třeba se ještě dočkáme nějakých nových písní od kapely Scorpions. Klausovi přejeme všechno nejlepší a samozřejmě hodně zdraví a ať tady ještě s náma dlouho je a dělá nám radost. Pojďme za další muzikou, dáme si Bon Jovi, Seether a taky Arakain.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
2: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
3: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky. CZ.
13: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
14: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
15: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
11: Už zase nejde internet.
16: A Wi-Fi je pomalá.
11: Ne.
17: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
16: Yeso!
18: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
16: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
17: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.

roce 1979 se dali dohromady. Ale místo tradičního národního death metalu zvolili rock. Vydali dvě alba, ale až svou trojkou, švédskou, udělali díru do světa. Rack the Night, Kerry, Cherokee a hlavně eponymní Final Countdown. A všechny tyhle zásadní písně letos oslaví kulatý čtyřicátiny. 26. květen bude na Rock Rádiu patřit Europe a desce Final Countdown, která nás provází už 40 let. Usaďte se na nábytek, který jste si sami smontovali, zakousněte masovou kouli a vychutnejte si s náma tuhle švédskou klasiku. Europe a čtyřicátiny desky Final Countdown 26. května celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Tak tohle byly Arakain z legend roku 1995 a jejich úspěšná předělávka Dál, dál se ptej, samozřejmě Far, Far Away od Slade'u. Dali jsme si je na Rock Rádiu v 10 hodin a 37 minut a za chvíli nás čeká Metallica a skladba Until It Sleep, což je skladba, která vyšla na albu Load rok 1996. Byla to úplně poslední píseň, kterou udělali na tuhletu desku. Bylo strašně zajímavý, že ten motiv vznikl náhodou, když si tam Lars pohrával právě s tím virblem, s tím úvodem těch bicí a James Hetfield do toho začal zpívat a hrát ten motiv a vznikla z toho píseň, která se nakonec stala i úvodním singlem celého alba Load. Tak to si za chvíli připomeneme a navíc, a to je ještě taková perlička, že je to nejúspěšnější single v historii kapely Metallica, což je taky hodně zajímavý. Ale tak rok 1996 Metallice přál, měli za sebou turné k černému albu, takže jejich popularita vzrostla, takže se dá říct, že na tenhle single se hodně čekalo. My jsme si včera s Metallicou zahráli v Rakousku Cvetlu, musím teda říct, že to bylo úžasný a pointa je v tom, že i tam máme posluchače Rock Rádia, což je hodně zvláštní, protože jsem se tam fotil a podepisoval jsem dokonce i Sádru, takže jestli ten posluchač poslouchá, je to možný, protože ten signál tam doletí, anebo třeba online, kdo ví, tak ho zdravím, protože jsme se domluvili krásně česky, máme tam i rodilí Čechy za hranicemi a tak ho zdravím, jestli poslouchá a samozřejmě jsem rád, že je posluchačem Rock Rádia. No a pokud byste Metallica Czech Tribute Band chtěli vidět v čele tedy se mnou za bicími, tak doražte do Pasohlávek, protože ve čtvrtek hrajeme na Eurobike Festu, myslím, že od 9 hodin, nejsem si jistý, ale je to tak. Tak klidně zajděte, pokecáme, taky se můžeme podepsat a hodit fotku klidně, jako to včera probíhalo v Rakousku, není problém. Ozvěte se a přihlašte se. No a teď už ta Metallica, dáme si taky Preterkles i Daniela Landu a blížíme se pomalu k 11. hodině, to znamená, že nás čeká elektrický oběd, kde si muziku budete diktovat vy.
1: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
5: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej. Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
6: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
7: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
6: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
7: Když vysavače,
6: tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
9: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
10: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
11: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
12: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
13: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
12: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
14: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
15: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
16: Já.
15: Protože jsou spolehlivé?
16: Já, natyrli.
15: A se zárukou na 5 let zdarma?
16: Já, Zicha.
15: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.

0: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci, největší tank a zvrusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, power metalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června amfiteátr Lochotín v Plzni.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rock Opera Praha pro vás připravila
3: magickou rockovou operu Malý princ.
2: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
3: Ve středu 27. května od 18 hodin.
2: Tohle zažijete pouze v Rock Opera Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
6: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku.
7: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
6: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
9: Senkor.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
11: Pohodové pondělní dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Dnes končí termín podávání přihlášek na střední školy pro druhé kolo přijímacích zkoušek. Uchazeči můžou k přihlašování využít elektronický systém DIPSY. Podat můžou až 2 přihlášky do oborů s talentovou zkouškou a až 3 do oborů bez ní. Ceny ropy dnes prudce klesají, ztrácejí kolem 6% a propadly se na dvoutýdenní minima. Pomáhá jim rostoucí optimismus, že Spojené státy a Irán se blíží k dosažení mírové dohody. A to i přesto, že se stále neshodují v klíčových otázkách, jako je třeba blokáda Hormuzského průlivu. Český útočník Tomáš Hertl ve finále západní konference playoff NHL pomohl hokejistům Vegas k výhře 5-3 nad Kolorádem gólem a asistencí a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Martin Nečas v dresu Koloráda připravil jednu branku. K první výhře Avalanche v sérii ale nepomohl. Vítězové základní části prohrávají už 0-3 na zápasy.
12: Rock Radio. Počasí.
13: Já vám řeknu, jaký bude dneska počasí a bude to strašně jednoduchý, protože by mělo být jasno, až skoro jasno a teploty mezi 25 až 29 stupni Celsia.
10: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
13: No a koukneme ještě na naše silnice. V Českých Budějovicích se bouralo v ulici Průběžná, tak tam počítejte s komplikací a se zdržením, protože se tam srazilo osobní auto s motorkou a na místě je záchranka i policie. A ještě si dejte pozor na trojce u Benešova, tedy na úrovni Konopiště, tak tam zúžení je hlášená nehoda nákladního osobního auta. To bude asi stát za to teda. Na místě je policie, která tam nehodu šetří, tak tam počítejte taky s omezením a určitě i se zdržením.
10: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Elektrický oběd.
13: A teď už startujeme elektrický oběd, 4 minuty po 11. hodině, s vámi je Kamil Dráb a vy si pište na náš Facebook do zpráv nebo na e-mail obed@rokoviradio.cz, cože byste dneska chtěli v tom elektrickém obědě slyšet. Samozřejmě máme čas do 12. hodiny a první přání je vždy ode mě, nebo respektive první položka hudebního menu a dneska to budou Gáni.

Tak tohle byli Gáni, Paradise City, na Rock Rádiu v elektrickém obědě a pojďme hned na vaše první přání. Chtěli bychom nechat zahrát malé Viktorce k jejím prvním narozeninám. Je to věrná posluchačka Rock Rádia a její oblíbená písnička je od Kamerunu Vítězná Viktorie od Danči a Járy z Roštění. Tak zdravíme mladou posluchačku Viktorii, Viktorku a zahrajeme samozřejmě Vivala Viktoria v originále od Eclipse, protože od Kamerunu to můžete slyšet na naší stanici Rock Radio Stage. Tam je česká muzika a jsou tam i výborný covery a jeden z nich je právě od kapely Eclipse, nebo respektive Kamerunu, ale Eclipse to hrají v originále. Takže ten si pustíme tady, zdravíme mladou posluchačku a doufejme, že jí udělá stejně tak radost jak česká verze, tak i tahle ta zahraniční. Tady jsou Eclipse.

Meredith Brooks na Rock Radio a Daniel si napsal o píseň Bitch, kterou jsme teď slyšeli v elektrickém obědě. O tu další si píše Lucka, která zdraví a chtěla nechat zahrát Leonu Šenkovou a Jarka Filgase Nikdy se nedozvíš a má to poslat jakože sobě to chce a mě do Rock Radia. Tak děkuji moc, no a pojďme si dát tenhle duet.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
6: Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
7: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
8: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. V titulovém zápase uvidíte Andreje Romaniuka a samozřejmě i neporaženého Patrika Kutila. Zápasit se bude podle pravidel MMA, K1 i boxu. Začátek v 18.30 v Unip Aréně v Praze. Heroes Gate 33. Na zápas tě zve
9: Under Armour makes you better.
10: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
11: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
12: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
11: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
12: Více na herman.cz.
13: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
14: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
15: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

Pretty Maids na Rock Rádiu, i když to je zavádějící, protože je to píseň Johna Sykese, kytaristy, který ho známe třeba z Whitesnake nebo z Thin Lizzy. A píseň, kterou nabídl do Thin Lizzy v roce 1982, nakonec vznikla pod jeho jménem, no a Pretty Maids v roce 1991 předělali. A výsledek jsme slyšeli právě teď, a to díky Alešovi. Další píseň bude díky Michalovi z Tábora, který píše, že by chtěl nechat zahrát Noc v opeře od Panoptika, bylo by to všem posluchačům pro krásný den. Náš věrný posluchač Michal tady píše. Tak zdravíme do Tábora a tady je Panoptiko.

Tak dali jsme si Green Day na Rock Radio v elektrickém obědě, přání, který bylo od Petry, a další pozdrav je od Lukina, který napsal, že by chtěl nechat zahrát Komunál, písničku pro tebe, bude to do Jičína pro moji milovanou Janičku, kterou strašně moc miluju. Moc krát děkuji za zahrání.

0: Rock Rádio. Elektrický oběd.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
8: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
9: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
10: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic ti neudělal!
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
11: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
12: Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
13: Atención, señoras y señores!
14: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
13: Un, dos, tres!
14: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
13: La Tropical!
14: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
13: Awarashar!

Tak takhle to dělají starý Pardálové, Status Quo na Rock Rádiu. Taky takový zvláštní příběh týhletý písně i písně In the Army Now. To jsou takový ty nejznámější skladby, které v podstatě nejsou jejich, protože In the Army Now to je jasná předělávka od skupiny nebo dvojice Bowland and Bolland a píseň, kterou jsme slyšeli teď, Rockin' All Over the World, tak to je zase skladba, která patří Johnu Fogertymu, tedy kytaristovi a zpěvákovi kapely Creedence Clearwater Revival. No a ten tuhle tu píseň použil, ale zároveň dal i Status Quo, ty si z ní udělali hit. No, statíci to umí, no, vemou cizí píseň a umí skvěle předělat, díky tomu už taky vydali asi 3 alba plný coverů. Tak, my jsme si to zahráli díky Oldovi a další píseň je díky Markovi, který píše, že by chtěl nechat zahrát něco pořádného od Five Finger Death Punch, bylo by to pro všechny lidi na celém světě, nebudu dělat rozdíly, díky a hezký den přeje. Tak Marku, dáme si Five Finger Death Punch a Full Circle, doufám, že to bude dost pořádný a potom tady mám ještě přání od Verči, která píše, že by chtěla slyšet Placebo The Bitter End, a což už bude asi jak tak koukám na čas poslední píseň dnešního elektrického oběda, tak se omluvám všem, na který se nedostalo a klidně si zkuste napsat třeba zítra nebo případně dneska po 18. hodině do roku na přání. No a ve 12 hodin už vás čeká Dan se svým rokovým porazem. Teď už Five Finger Death Punch. Kamil se s vámi loučí. Ahoj.

0: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku. Je dodejí stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
1: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
2: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
5: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
7: vybrat dobrý materiál
6: a vybudovat náš domov.
8: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Krásné pondělí, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Letní počasí v Česku pokračuje. Teploty se dál budou pohybovat místy až v tropických hodnotách. Ve středu se mírně ochladí, srážky se ale objeví jen výjimečně. Konec týdne a víkend se pak opět ponesou v letním duchu. Sudečtí Němci i Češi dnes na závěr sjezdu krajanského sdružení v Brně položili květiny k památníku obětí okupace v Kounicových kolejích. Zazněla modlitba i požehnání na cestu v obou jazycích. I poslední akci sudeckých Němců v Brně provázel protest, tentokrát poklidný. Tenista Jiří Lehečka si v novém vydání světového žebříčku polepšil na životní 12. příčku. V pořadí žen je z českých hráček nejlepší Karolina Muchová na 10. pozici. Světovou jedničkou ve čtyřhře je stále desetinásobná grandslamová šampionka Kateřina Siniaková.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
2: V ulici doktora Martínka v Ostravě nehoda 5 havarovaných vozidel, probíhá tam vyšetřování nehody. Na místo jede policie České republiky. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej voraz.
2: A je pár minut po 12. hodině a já vás zdravím, rockeři, začíná rockovej voraz danem první tohle týdne. Já doufám, že jste si užili teplej víkend, já jsem se pěkně na sluníčku spařil a jsem rád, že tady máme klimatizaci, protože jsem ráno viděl Anabel, jak přidávala storíčko, že tady má 27 stupňů, tak jsem se zhrozil, teď už tady je příjemně. A pojďte, pustíme si nějakou hudbu, Queenie, Marilyn Manson, nebo Kissin' Dynamite.

Tanečná muzika.

A to byly Alkehol, Petr Janda a Pepa Vojtek, písnička Rokeři z roku 2017. No a právě Rokeři, ty měli teďka o víkendu svátek, protože bylo pátek, byl megakoncert Rybiček i v sobotu v Kutný Hoře a v sobotu byl Český Budějovice, tam byl náš Rokin. No a my jsme u toho byli a byla u toho naše Nikča, která má na starost sítě a ta jela se právě podívat jak na Rybičky, tak to natáčela na svou Rock Radio Stage, kterou ona má na starost. Tam nám dávala storíčka, jsme věděli, co se tam děje, to stejný i bylo na Rokinu. No a kdo to dobře sledoval, tak mu nic neuniklo. A hlavně Rybičky teďka oznámili, že příští rok budou koncertovat jenom jednou, a to právě 22. května, a to v Edenu. No a prej za pátek vyprodali už 10 000 stupenek, takže kdo to nestihl a chtěl by se podívat na kluky z Rybiček, protože příští rok jiný koncert nepojedou, tak má jedinečnou možnost si koupit lístky na tuhle tu party. Já si myslím, že to bude skvělý koncert, protože Rybičky jsou festivalový a na tomhle velkém stadionu, který je u nás největší momentálně, si myslím, to bude super. No a já vám pustím další hudbu, třeba Aerosmith, Papa Roach, anebo teďka Nirvánu.

0: Skupinu Gorilla Crash podporuje firma PBA Monolit. Váš dodavatel železobetonu už dlouhých 20 let.
1: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Pozemek k bydlení 1044 metry čtvereční Mělník za 8,5 milionu. Komerční objekt v krásné Lípě Zahradách za 3 miliony 390 tisíc. Byt 2 plus KK v Golčově Jeníkově na Havlíčkobrodsku za 4 275 672. Byt 2 plus 1 ve Žlebech na Kutnohorsku za 2 miliony. A garáž v Lodhéřově na Jindřichohradecku za 670 tisíc korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Už zase nejde internet.
5: A Wi-Fi je pomalá.
4: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
5: Yes,
6: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
5: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
6: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
7: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.prageboats.cz.
9: Už vím.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
14: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minit, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 29. května v Plzni. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
2: Rok, kov a oheň. OK Seto, specialista na komíny a kouřovody, je hrdý partner koncertu Rock in Plzeň. OK-seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.

0: A to byly Rainbow. No a my máme za sebou první rokin, a to v Českých Budějovicích, který proběhl v sobotu. A my se posouváme do dalšího města, a to bude Plzeň, protože pátek 29. května se tam uvidíme. Těšit se můžete na Kokot Minute, Alkohol, Horký žeslíže, Trantenberg, anebo Traktor, který jede 25 let výročí a ty jedou jenom exkluzivně u nás na rokinech. No a nebude tam chybět na celý náš tým, Kamil, který bude moderovat a provede vás festiákem, a naše slušní holky, který tam budou mít teďka už na prodej nový trika rokovýho rádia, takže můžete koupit nový merch. No a já tam zase protáhnu jednoho celou vaší partou, a to, že nám vyfotíte nějakou fotku, nějakou crazy, čím víc bude ujetá, tím lepší. A my vás, někoho z vás vybereme a dáme mu 10 lístků, abyste tam mohli jet a pořádně zapařit. A to bude do čtvrtka 28. května, ve 13 hodin to uzavíráme. Teda ve 13, 15. 15 hodin to uzavíráme.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: A já vám pustím něco českého, Panoptiko a jejich poslední tango.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nevím, ho!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
8: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
7: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
8: Více na herman.cz.
9: Profi vodňa, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
11: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
12: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
13: Stavebniny Dech přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dech platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dech.cz.
14: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku.
15: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
14: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
16: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
17: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
18: Senkor.
0: Rock Radio. A posílejte mi ty fotky na studio@rokoviradio.cz, abyste ty lístky na ten roken dostali, aby se nám to doposlali do zpráv. Takže na to, pan Optiko, pojďte.

0: Bělohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
1: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandy. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
5: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
6: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
5: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
6: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
7: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
8: Happy Sport!
7: Půjčovna a servis call.
9: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.

0: Zprávy.
1: Příjemné pondělní odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. V Česku udeří vedra, nejvyšší odpolední teploty v Praze, v části středních a severozápadních Čech, na Plzeňsku a jižní Moravě v úterý překročí 31 stupňů Celsia. Výjimečně můžou dosáhnout až 33 stupňů. V aktuální výstraze o tom informují meteorologové. Tropické teploty vydrží na jihu Moravy i ve středu. Ceny ropy dnes prudce klesají, ztrácejí kolem 6% a propadly se na dvoutýdenní minima. Pomáhá jim rostoucí optimismus, že Spojené státy a Irán se blíží k dosažení mírové dohody. A to i přesto, že se stále neshodují v klíčových otázkách, jako je třeba blokáda Hormuzského průlivu. Český útočník Tomáš Hertl ve finále západní konference play-off pomohl hokejistům Vegas k výhře 5-3 nad Kolorádem gólem a asistencí a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Martin Nečas v dresu Koloráda připravil jednu branku. K první výhře Avalanche v sérii ale nepomohl. Vítězové základní části prohrávají už 0-3 na zápasy.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polejasno, nejvýšení teploty 26 až 30 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: U obce Kounov, okres Rakovník, je komunikace dočasně uzavřená. Je tam nehoda vlaku s osobním vozem, probíhá vyšetřování nehody. Na místě jsou hasiči a policie České republiky. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Rock Radio. Rockovej voraz.
2: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokového razu za sebou. A já jsem tady před chvilkou četl článek, že ženská z Táborska uvěřila, jestli píše s Johnny Deppem, když byla v nemocnici, a poslala mu 50 tisíc. Jako on Johnny umí česky, no, takže on to byl Johnny určitě někde z Ústí nebo z Mostecka, tak mu udělá hezký den. No a my paní pustíme písničku Nojda v horečkách.
0: Rock Radio.

Rock Radio, rockovej výrok. Napíšete jednu baladu a najednou vás mají všichni za romantika. Klaus Meine.

0: A to byli Škorpions a právě Klaus Meine, dneska ho slaví 78 let. Tenhle legendární německý rockový zpěvák, nevýznámý jako frontman této kapely Škorpions. Tam působí od roku 1969. Napsal velkou část textů a právě největší Wind of Change, která se stala symbolem pádu železní opony a změny začátku Evropy na začátku 90. let. No a v 80. letech měl problémy s hlasivkama a doktoři mu radili, ať přestane zpívat, nebo že o ně přijde. On po operaci se vrátil a pokračoval dál. A my mu za celý rokový rádio přejeme všechno nejlepší k jeho narozeninám a pustíme si zase něco českýho, třeba Rybičky 48 a jejich Big Beat.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
4: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
5: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
4: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
5: Více na herman.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější kadesítka H20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro kadesít za super cenu. Více na Dek.cz.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček.
10: Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
11: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
12: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
13: Klikni!
14: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
13: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
14: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
13: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
14: Když vysavače,
13: tak Mironet. Klikni dvakrát.
15: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
16: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda+. Auto-štěpánek.cz.

ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Radio.

0: A to bylo DOA Evil Eyes z roku 1984 a my se půjdeme podívat do Švýcarska, protože tam pokračuje další hrací den mistrovství světa v hokeji.
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
0: A nás dneska čeká zápas Česka s Norskem v 16:20, pak hraje Amerika druhý zápas s Maďarskem a večer nás čeká Německo-Británie ve 20:20 a Slovinsko-Itálie taky ve 20:20. Měly by to být samý jedničky, měly by vyhrát víceméně favoriti, Slovinci, Němci, Amerika a my Češi. No to Norsko bude těžký, tam se možná budeme chvilku trápit, oni trápili zatím všechny soupeře, zapaď pánbůh, že jsme u víkendu porazili Slováky, Červenka nesklamal, to je náš držák. Já doufám, že ještě 10 let bude hrát.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
0: No a protože my Češi jsme takový bohemové, tak si pustíme vohnouty Svaz českých bohemů.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.prageboats.cz.
7: Už vím.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
10: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz.
11: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
12: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
13: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
15: Senkor.
1: Rock Radio. Co se děje?
16: Pátek 29. května na vás čeká na letním parketu Háječek Heřmaničky roková noc pod širým nebem, a to ve společnosti kapely Kabát Revival Plzeň. 29. a 30. května vyražte na Bolka Fest do Mladý Boleslavy areálu Krásná Louka. Na dvou pódiích a velkoplošných obrazovkách si užijete kapely Vypsaná Fixa, Valda Gang, Rybičky 48, Horkýže Slíže, Dimitri, Harley, Alkohol a spoustu dalších. Kapela Frkauf Music se v sobotu 30. zase vrací do Hostivařské nádražky. V pražském vagónu mají v pátek na programu Check Floyd Pink Floyd Tribute a v sobotu Green Day Bros. 29. a 30. května vyčesejte číra, oblečte křiváky a vyražte si užít punkovou nálož do klubu Modrá Vopice, kde proběhne dvoudenní akce Punk za dvacku.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio.
15: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň

0: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a z Brusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, power metalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června Amfiteátr Lochotín v Plzni.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
3: CZ. Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
7: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Zprávy.
1: Pohodové odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Nemovitosti v Česku dál zdražují. Ceny bytů v prvním čtvrtletí meziročně vzrostly o 12,5%, u rodinných domů o 9,1% a pozemků o 8%. S výjimkou pozemků tak nemovitosti zdražovaly pomalejším tempem než v roce 2025. Prezident Petr Pavel je jediným z případných kandidátů na příští hlavu státu, který může dostat víc než polovinu hlasů. Vyplývá to z výsledků průzkumu z přelomu dubna a května, které zveřejnila agentura Stemmark. Pavla by podle průzkumu volilo nebo možná volilo 53% lidí v Česku. Následuje premiér Andrej Babiš se 44%. Čeští hokejisté nastoupí do šestého utkání skupinové fáze mistrovství světa ve Friburgu proti Norsku se 7 obránci a 13 útočníky. Trenéři patrně sáhnou ke změnám v sestavě. Na tribuně by měl být obránce Tomáš Cibulka, který dosud odehrál všech 5 utkání na šampionátu. Utkání začne v 16:20.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
2: Na trase Plzeň Český Budějovice u obce Písek je nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce. Čekejte, půjde se zvýšenou opatrností, na místo jedou složky integrované záchranné služby. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej poraz.
2: A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinu rockovýho porazu s Danem. No a já tady koukám, že POD už jsou skoro po půlka vyprodaná. Budou teďka v Praze v Lucerně, budou 16.6. No a já jsem tady vyhrábal jednu pecku od nich, POD, Afraid to Die. Tak jdem na to, pojďte.

0: A to byly Blink 182 a I Miss You. A já už vidím, jak za 2 hodiny budem doma sedět u televize a budem koukat na hokej, na Česko-Norsko. Teď to prostě budou ty Češi dramatizovat, takže my tam budeme stopro prohrávat. A tam bude taková ta scénka, jak ze seriálu Lajna. Nevím, jestli to znáte, tak já vám to pustím.
1: Změš mi tak. No dělej, vole. Kolik?
2: 170 na 130.
1: 170 na 130.
3: Mm-hmm. 170 na 130! Chcete mě zabít tím vaším hokejem? To chcete!
0: Takže takhle to bude probíhat doma na gauči, až vám bude manželka pěkně měřit tlak. Takhle budeme z toho hotový. No a pustíme se k tomu českou hudbu taky, Tři sestry a Pijánovku.
4: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
6: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
5: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Atención!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
7: Yeso!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Polka Fest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Polka Fest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
9: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
11: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů, bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
12: V boxech od Černáku Pozličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
14: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
15: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
14: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
16: Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
17: Je to vlastně strašně dobrý nápad, nejenom, že se projedete, ale je tu také možnost udělat něco navíc. V sobotu 30. května se již po 12. vydají motorkáři z Ústí nad Labem, kde je start jízdy do Prostějova. Přesněji, cíl bude na Plumlově v kempu Žralok. Ovšem, kromě radosti z jízdy, je tentokrát i o něco jiného. Vybrat nějaký ten obolus, pronadat si pro výzkum rakoviny. Akci pořádá jako tradičně motorkářský klub Wanty a start je o sobotních 8.30 Ústí nad Labem. Trasa dál vede Lovosice, Horní Počernice, Kutno, Krásnou horu, dále pak Hrochův Týnec, Litomyšl, Unčovice a do fakultní nemocnice v Olomouci, kde se kolona lehce zdrží, no a pak je finále na Žralokovi na Plumlově. Nikde není psáno, že trasu musíte dát bezpodmínečně celou. Můžete se připojit na určitou část a pokud ani to nestíháte, můžete svou symbolickou jízdu podpořit nějakou nesymbolickou kačkou na transparentní účet nadace. QR kód najdete na stránce wantedrc.cz nebo na Facebooku akce s názvem Charitativní jízda s Wanted RC. Jen pro zajímavost, loni se na akci vybralo 137 000 korun, které pak byly využity na nákup přístroje na včasné odhalení rakoviny plic pro nemocnici v Nymburce. Otázka tak zní, dáme letos minimálně 150 000, tak tradá na jízdu nebo na stránky wantedrc.cz.
16: Rock Radio Motokeci.

V roce 1979 se dali dohromady. Ale místo tradičního národního death metalu zvolili rock. Vydali dvě alba, ale až svou trojkou, švédskou, udělali díru do světa. Rack the Night, Kerry, Cherokee a hlavně eponymní Final Countdown. A všechny tyhle zásadní písně letos oslaví kulatý čtyřicátiny. 26. květen bude na Rock Rádiu patřit Europe a desce Final Countdown, která nás provází už 40 let. Usaďte se na nábytek, který jste si sami smontovali, zakousněte masovou kouli a vychutnejte si s náma tuhle švédskou klasiku. Europe a čtyřicátiny desky Final Countdown 26. května celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: A to byl Led Zeppelin, Immigrant Song. A já tady vítám Kubu, čau Kubo.
1: Nazdár, čau čau.
0: To jsme poslali do Německa, tuhle tu písničku, oni tam s tím bojují, s těmi imigrantama.
1: No člověče, bez komentáře. Takhle, jak člověk jednou něco řekne do éteru, tak pak už to... No, takže to. Ne, já jsem chtěl říct, že Led Zeppelin, ono, tato písnička má 2 minuty a 21 vteřin a ono se vždycky říkalo, nebo posledních, já nevím, 15 let se říká, že správná rádiová pecka má mít do 3 minut a vidíš, že prostě Led Zeppelin i v roce 70 byl vždycky nadčasový.
0: Takže doma manželce mám říct, že jsem rádiová pecka, že to si do 3 minut?
1: No, a je to, víš co, a já jsem zrovna chtěl říct, co je dobrý, toho nemusí být moc.
0: Tak, tak tomu,

0: Nemám taky doma říkat.
1: Musíme to přehádat. Dobře, tak já mám poslední necelou půl hodinku. Než s vámi rozloučím, tak vám pustím Rasmus, AC/DC, Europe, Baby Metal a teďka Harley. Tak se mějte hezky a čau.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
9: Vše pro bagr, CZ.
10: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. V titulovém zápase uvidíte Andreje Romaniuka a samozřejmě i neporaženého Patrika Kutila. Zápasit se bude podle pravidel MMA, K1 i boxu. Začátek v 18.30 v Unip Aréně v Praze. Heroes Gate 33. Na zápas tě zve
11: Under Armour makes you better.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Atención, señoras y señores!
14: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
13: Stres.
14: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
13: La Tropical!
14: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
13: Awarashar!

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Base in na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Base in.cz.
2: Base in Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
3: Profi voda, s tou se nemusíte.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
8: Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
9: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
10: Vše pro bagr, CZ.
11: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.

0: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Detektivové rozšířili stíhání jednoho z obviněných v takzvané bitcoinové kauze. A to o jednání, které se má týkat praní špinavých peněz. V případu jsou obviněni 4 lidé. Podle olomouckého vrchního žalobce se tento krok týká obviněného, který je stíhán na svobodě. Na parkovišti před táborskou střední školou obchodu, služeb a řemesel ráno skolaboval maturant. A bohužel i přes veškerou snahu záchranářů zemřel. Úmrtí prověřují kriminalisté. Škola v reakci na tragickou událost dnešní maturitní zkoušky zrušila a před budovou je vyvěšená černá vlajka. Bezpečnostní pásy mohou při nehodě zachránit život. Přesto je část řidičů i spolujezdců stále nepoužívá. Jaká za to hrozí sankce, ví preventistka příbramské policie Monika Šindlová.
1: Pokud nebudete za jízdy připoutáni, hrozí na místě pokuta 1500 až 2000 korun. Ve správním řízení je to pak 2 až 5000 korun. Navíc šofér získá 4 trestné body.
0: Za připoutání se bezpečnostními pásy zodpovídá každý dospělý cestující sám. Řidič ale musí dohlédnout na to, aby byly připoutány děti. Tenista Jiří Lehečka vypadl na Roland Garros už v prvním kole. Podlehl 89. hráči světa Španělovi Careňovi. A to ve třech setech 3-6, 6-7 a 3-6. Utkání na Antuce v Paříži prohrál po necelých 2 hodinách a na loňskou účast ve třetím kole turnaje nenaváže. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Nebudeme se zdržovat, dneska je vedro a zítra bude zase. Občas někde může být přechodně polojasno s vysokou oblačností, ale opravdu nic strašného. Dnešní teploty mezi 23 až 28 a zítra to bude ještě o 1-2 stupně víc. Kolem Prahy bude určitě 30, na Ústecku taky. No a vlastně nejnižší ty vysoké teploty budou zítra kolem 27, takže zítra opravdu vedro.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Pojďme se ještě podívat, jak vypadá situace na silnicích. Na D1 na 361. kilometru směrem napravu jsou sobě 2 auta. Počítejte tam určitě sklonou zdržení asi tak do 15 minut. V ulici Spojovací v Praze se srazila motorka s chodcem. Tam je na místě akorát záchranka a je to hodně nepříjemná situace. Bejt váma, tak si tý spojovací dneska úplně vyhnu. V ulici Ostravská v Brně na té ulici se pohybuje nějaký chodec s vozíkem. Prosím vás, dejte si na to pozor, a když té ulici taky vyhněte nebo sundejte nohu z plynu. A na silnici 11 na 290. kilometru směrem na Opavu je v sobě osobák s nákladňákem. Bacha na kolonu, jo?
5: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Pondělní rokový odpoledne právě začíná, máme 3 minuty po 3 hodině odpolední. Kuba i Petr jsou na svých místech, dneska si určitě budeme povídat o hokeji, protože hrajeme s Norama, ale ještě jedna taková sportovní akce mě zaujala, jestli si s náhodou nevšim. Včera probíhaly první takzvaný Enhanced Games, se to jmenuje.
4: Enhanced Games,
3: což je v podstatě, je to něco jako olympiáda. Ale jasně. Jsou tam sportovci, kteří mají dovolený všechno. To znamená veškerý doping.
4: Jo, oni mají vlastně dovolený
3: třeba,
4: doping.
3: Můžou mít prostě třeba plavky z materiálu, se kterým prostě na olympiádu nemůžou a takhle. No a vlastně včera to probíhalo v Las Vegas, tak si o tom můžeme třeba něco povědět, jaký velký rozdíly ve výkonnosti jsou, když můžeš a když nemůžeš. A no a samozřejmě o dalších věcech si budeme povídat.
4: Ale tak to zní docela zajímavě. Já jsem rozhodně pro, ale na co tady všichni čekáme, tak je samozřejmě rocková muzika. Čeká nás Foo Fighters, taky U2, Avantasia, ale jedou horký, že slíže a jejich pěkně silnej refrén.

0: Foo Fighters se šli projít a tahle ta procházka z roku 2011 teď právě dozněla éterem Rock Rádia, no ale v Las Vegas, tak tam se podávaly mnohem větší sportovní výkony. A prosím vás, posluchači, jestli vás někdy zajímalo, jak by to vypadalo na olympiádě, kdyby byl povolený doping a všechny zakázané látky a tyhle ty věci, no tak právě o tomhletom víkendu jsme se to dozvěděli.
1: Je to tak, proběhly totiž takzvaný Enhanced Games v Las Vegas, kde právě o všech těch her byly povolený dopingy, ať už látky nebo různý jiný úbory a takovýhle. A docela to jako vyšlo jednomu plavci, který se jmenuje Cameron McEvoy, který vlastně zdolal světový rekord v plavání na 100 metrů.
0: To je ten původní, to je ten McEvoy, je ten Australan, co to držel doteď a právě ten Bulhar ho porazil.
1: Pardon, Bulhar Christian ty brďo. No, Kolomejev, prostě.
0: Bulhar.
1: Ano, no. Ano. A ten měl na sobě speciální plavky, díky kterým vlastně udělal o 0,7 sekundy lepší, o 7 setin lepší výkon než oficiální světový rekord.
0: No, je to vlastně jediný případ, kdy se povedlo udělat lepší čas než ten, dejme tomu, jakoby čistý atlet, tak by se to
1: je
0: tak
1: to
0: řeklo.
1: Tak, je to
0: bylo
1: tak.
0: Dohromady 42 lidí z celého světa, 4 z nich se rozhodli, že nebudou dělat žádný doping a nic, jenom tak, aby si to zkusili oproti těm, kteří budou dělat doping. No hele, závěr z toho je, že vlastně za stolik to těm lidem nepomáhá a vlastně jako jediný světový rekord padl tady v tom, ale zase ten Bulhar si přišel na asi 26 milionů, ne? Jako,
1: je to tak,
0: to je
1: vlastně to
0: tak, slušný.
1: No. Jako všichni mu na to samozřejmě říkali, že no jo, ale tak to vyhrál díky dopingu a on říkal, jako jo, ale zase my to s rodinou potřebujeme teďka prostě, takže že mu to pomohlo prostě.
0: Hele, no, navíc tady to byla soutěž vyloženě udělaná k tomu, takže kdo by mu to vyčítal,
1: tak,
0: to je úplně v pohodě, tak. To je, kdyby někdo prostě nadával, že na Tour de France má někdo přehazovačku suprovou, víš, jakože prostě to je to. Já si myslím, udělali to takhle. Každopádně já mám vždycky radši takový ten sport, který je trošku víc jako přirozený a kde se ty lidi můžou jako férově utkat, jako třeba dneska proti Norům. Doufejme, že to bude férový.
1: Já doufám, že to rozhodně férový bude, o tom si taky samozřejmě za chvilku popovídáme, ale předtím si dáme ještě pár rockových pecek. Oasis, Udo anebo Kabát a jejich Rumcajs miloval Manku.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.

0: Tlustá Berta vám garantuje, že tohle dokáže jenom BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Potisk, trička, potisk, trička, byla bel, CZ.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz
5: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
6: Happy Sport!
5: Půjčovna a Service Call.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku!
9: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
8: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
10: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
11: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda+. Auto-štěpánek.cz.

0: shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

0: Oasis a jejich Don't Look Back in Anger právě teďka dohrál na Rock Rádiu. Máme tady 15 hodin 37 minut a já si myslím, že je čas se podívat, jak na tom dneska bude ten hokej.
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
2: No tak dneska v 16 hodin a 20 minut se to vlastně rozhodne. Rozhodne
0: se to. Stane.
2: Stane se to, nejdřív jsme si mysleli, že jako Norsko, co to je, že jo, jako to prostě porazíme to levou jo. zadní, ale Norsko ukazuje zatím docela dobrý hokej. Mají vlastně, sice prohráli se Slovákama, myslím, ale pak vyhráli všechno.
0: Dokonce i s Kanadou vyhráli. No, s Kanadou... Obrali, nebo vyhráli, obrali jí obot, vlastně tak, oni vyhráli ano. Teda Kanada vyhrála prodloužení.
2: Jo, takhle. Je to tak, no, ale zase no. Norsko porazilo Švédy. Jo, že vlastně opravdu Norové nejsou vůbec marní a to jako už dlouhodobě, takže určitě je dobrý nepodceňovat tohohle soupeře. Zároveň, pokud vyhrajeme jakkoliv v prodloužení nebo v základní hrací době, tak náš tým se nemusí stěhovat z Friburku do Curychu, což je fajn, protože stěhování, veškeré tyhle ty logistiky a takhle trošku jsou takový únavný, takže bude víc času se připravovat na nějakého soupeře. A když bychom dneska vyhráli, tak ten soupeř by mohl být příznivější a ne třeba Finsko nebo Švýcarsko, který jsou vlastně velký favoriti té vedlejší skupiny.
0: Je taky samozřejmě důležité říct, že my už máme postup do čtvrtfinále jasný. Teď jde akorát o to, že kdyby jsme dneska vyhráli, tak budeme mít ten postup takovej příjemnější, se dá říct.
2: 100%. Vlastně. Každopádně každý postup je vždycky dobrý a hlavně doufejme, že to bude hladký, že se nikdo nezraní a že zbyde dost sil na Kanadu, která nás čeká už později v tomhle týdnu.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
0: Předtím, než ale budeme fandit, tak nás ještě čeká plno další rockové muziky. Doga, Ghost anebo Guns N' Roses už za chvilku.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
10: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
11: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
10: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
11: Více na herman.cz.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.pragueboats.cz.
12: Už vím.
13: Tak vzhůru na palubu.
14: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
15: Atava!
16: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
17: Klikni!
18: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
17: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
18: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
17: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
18: Když vysavače,
17: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
15: Senkor.
19: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
20: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
21: Pátek 29. května na vás čeká na letním parketu Háječek Heřmaničky roková noc pod širým nebem, a to ve společnosti kapely Kabát Revival Plzeň. 29. a 30. května vyražte na Bolka Fest do Mladý Boleslavy areálu Krásná Louka. Na dvou pódiích a velkoplošných obrazovkách si užijete kapely Vypsaná Fixa, Valda Gang, Rybičky 48, Horkýže Slíže, Dimitri, Harley, Alkohol a spoustu dalších. Kapela Frkauf Music se v sobotu 30. zase vrací do Hostivařské nádražky. V pražském vagónu mají v pátek na programu Czech Floyd Pink Floyd Tribute a v sobotu Green Day Bros. 29. a 30. května vyčesejte číra, oblečte křiváky a vyražte si užít punkovou nálož do klubu Modrá Vopice, kde proběhne dvoudenní akce Punk za dvacku.
22: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na dek.cz.
5: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
6: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
5: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
6: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natürlich.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
8: Já, sicher.
7: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny paliv, které denně stanovuje stát, zítra klesnou. Litr benzínu může stát 44 korun a 84 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 41 korun a 72 haléřů za litr. Uvedl to rezort financí. Regulace cen paliv pak bude v Česku pokračovat i v červnu. Premiér Babiš vyzval guvernéra České národní banky Michla ke snížení úrokových sazeb. Podle předsedy vlády není důvod k tomu, aby Česko mělo vyšší sazby než eurozóna. V republice je teď základní úroková sazba 3,5 a v eurozóně rovná 2%. Deště z předminulého a minulého týdne pomohly na některých místech v Česku doplnit nádrže, třeba na jihovýchodě republiky. Nicméně tam jsou nyní průtoky v řekách znovu podprůměrné. Nejčastěji se pohybují jen okolo 30% obvyklého stavu. Vyplývá to z dat Povodí Moravy. Do Česka přijeli němečtí mostní specialisté. Navštívili nás, aby zjistili, jak využíváme provizorní mosty. Právě tyhle konstrukce pomáhají po povodních nebo jiných katastrofách znovu propojit odříznutá místa s okolím. Více o jejich pobytu řekne mluvčí ministerstva dopravy Alena Mio.
1: Do Kojetí nám přijelo 23 odborníků, kteří se během 5 dnů seznamovali s českým systémem využívání provizorních mostů, jejich technickými parametry i postupy při samotné stavbě.
0: Provizorní mosty se v Česku osvědčili třeba po loňských povodních na Moravě. Tolik zprávy, pěkný den. Rock Radio,
2: počasí. No co k tomu říct, no? Vedro. Dneska je venku kolem 25 stupňů a dokonce v Praze vidím až 28 stupňů. Takže počítejte s tím, že prostě dneska je venku opravdu teplo. Akorát si dejte pozor na zdvihající se vítr, hlavně na východě Moravy. Večer nám to padne asi na 13, takže už nic strašného. Zítra nás bude čekat jasno opět po celé České republice a dokonce vidím maxima až 30 stupňů zítra. Jinak večer nám to padne na 11.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Rock Radio. Doprava.
8: Projíždějte opatrně v Praze na Vršovický u železničního mostu přes Otakarovu ulici, tak tam bouralo osobní auto s motorkou, tak si na to dávejte pozor. V Praze ještě zůstáváme v Bubenečském tunelu ve směru na Troju, je odstavený auto, kvůli tomu je pak neprůjezdný pravej pruh, takže jestli máte v plánu tu jet, tak se na to připravte. V obci Háj ve Slezsku, to je u Opavy, tak tam boural osobní auto s cyklistou, je to na výjezdu na Dolní Benešov, zasahují tam záchranáři, takže i tam si dávejte určitě dobrý pozor. A na D7, tak tam stojí odstavený auto, mělo by být za krajnicí, ale i tak zpozorněte na 8. kilometru směrem Chomutov.
7: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
2: Přesně 16 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí druhý hodinky. Kuba i Petr za mikrofonem. Dneska jsme docela našlapaný na hokej hlavně, no. Budeme za 20 minut začínáme, za 15 minut teda. Takže už se na to nemůžeme dočkat, samozřejmě vás budeme informovat, ale taky budeme samozřejmě hrát rokovou muziku.
8: Za normálních okolností bychom vám i v tuhle tu chvíli oznamovali, že rozdáváme, ale dneska nerozdáváme tak, jak jste zvyklí. Určitě budeme štědrý, ale o tom až za chvíli. Jestli máte po ruce nějaký fotky svojí rokový party, tak si je určitě dejte někam, abyste na ně došáhli. Protože je třeba ještě dneska budete pokračovat, teď už ale ta slíbená muzika.
2: Čekají nás Škorpíci, taky Rammsteini z jejich Ich Will, Scott Stapp přijde, ale teďka už si dáme No Guitars a jejich Černá růže.

Rock Radio. Rockovej výrok. Napíšete jednu baladu a najednou vás mají všichni za romantika. Klaus Meine.

0: Yes, Škorpíc a jejich Dynamite právě teďka dojel na Rock Rádiu. 16:19 k tomu a to, že Škorpioni právě teďka dohrali na Rock Rádiu, není samozřejmě žádnou náhodou. Jejich zpěvák Klaus Meine dneska slaví svých 78 let a my mu samozřejmě přejeme všechno nejlepší k narozeninám. To, že je Klaus takovej, jako řekněme, nejpříjemnější zpěvák v rockový muzice světový, to se ví už docela dlouho, jako jo.
1: Tak to myslíš nejpříjemnější?
0: Jako? No, on je takovej, on je prostě takový zlatíčko.
1: Jo, takhle jako osobností. Já myslel hlas, protože on má hrozně příjemný hlas, mě se jako líbí ho poslouchat, tak takhle.
0: No, tak ale to asi taky jako teda. To taky, tak to nemůže ruku v ruce taky dokonce, víš to klidně. Ale jako říká se o něm, že je takový největší zlatíčko ze všech tady těch zpěváků. Ale pak je ještě jedna taková jako drobnost, kterou o něm třeba lidi moc neví. Aha. Ale aby to naši posluchači zjistili, tak se musí podívat na naše sociální stránky.
1: To je pravda, podívejte se na Instagram nebo Facebook Rock Rádia, my jsme k tomu zase s Peťou samozřejmě natočili věc. Jednu věc, která se tam nevešla, taková zajímavá informace, že takhle, to, co jste slyšeli, Dynamite, to je z roku 82. No a ještě, že to naspíval, protože rok předtím, když nahrávali vlastně Animal Magnetism desku z roku 81, tak on vlastně přišel o hlas na nějakou dobu a vlastně musel se znova učit trochu zpívat a vlastně. Bylo to vlastně docela jako těžká práce a právě pak v roce 82 vyšlo tohleto album Blackout, ze kterého myslím je i ta pecka Dynamite. Takže málem nevznikla, ještě že vznikla a že jsme si ji dneska mohli na Rock Rádiu zahrát.
0: Takže jestli budete chtít o Klausovi vědět ještě něco navíc, tak se mrkněte na náš Instagram nebo Facebook, jak říkal Kuba, ale teďka už pojďme na další muziku.
1: Dáme si Lynyrd Skynyrd, jejich absolutní klasickou záležitost Sweet Home Alabama. Budou prezidenti Presidents of the United States a já jsem si myslel, že se to jmenuje Trump, ale jmenuje se to Lump. No, takže v podstatě jo. A Miloš Dodo doležel, vítr a mrak už se to valí.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
3: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Tlačím,
5: ale moc to nejde.
4: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
5: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
4: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
6: Už zase nejde internet.
7: A Wi-Fi je pomalá.
6: Ne.
8: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
7: Yeso!
9: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
7: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
8: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
10: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
11: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
12: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
13: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
14: Třikrát zelená, smažák!
15: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
16: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
17: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
18: Senkor.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minic, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 29. května v Plzni. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
2: Rok, kov a oheň. OK Seto, specialista na komíny a kouřovody, je hrdý partner koncertu Rock in Plzeň. OK-seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.

0: Tahle ta jízda právě teďka dohrává na Rock Radio 16 hodin 41 minut a toto byly Toutou a jejich Růženka neboli Rosanna.
1: Přemýšleli jsme, o čem budeme teďka tady o té pauzičce mluvit a vzhledem k tomu, jak to vypadá s hokejem, jsme si řekli, že pojďme si radši říct nějakou dobrou zprávu. Co vy na to?
0: Rozhodně.
1: Třeba o tom, že jsem teďka čet, že Phil Collins se možná bude vracet, kamaráde.
0: A jo, to je pravda, my jsme už vlastně, kdy 2022, už je to vlastně 4 roky, co nekoncertuje,
1: je
0: že
1: to
0: on
1: tak,
0: měl úraz,
1: je to tak.
0: Poškozený nervy, nějak jako nemohl se pořádně hýbat a teď to teda vypadá, že by se zas mohl vrátit, jo.
1: Oni ho poslali do rock'n'rollový síně slávy, kde na tom předávání ani nebyl vlastně, že to ani jako nepřijal, ale teďka najednou se prostě objevují zprávy, že možná by se mohl na koncertní pódia vrátit, takže dobrá zpráva pro nás.
0: Já jsem zas někde čet, že dokonce si tak jako píše i nějaký texty, jako kdyby v podstatě dělal na nový muzice, což by bylo teda něco neskutečného, kolik mu je, 75?
1: Taky jsem viděl nějakou zprávu, kde psal, jako, že už by se rád vrátil do domácího studia.
0: Rozhodně jako dobrý zprávy jsou na obzoru, doufejme, že to tak dopadne a že uslyšíme, že jo, protože to jeho tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. To je prostě legendární, nikdo to neumí tak, jak on. Takže doufejme, že to zase uslyšíme naživo přímo s jeho rukou a z jeho blán. Každopádně teď už uslyšíme zase jiný hlasy, struny a bubny.
1: Čekají nás Ramones, taky Battle Beast, anebo Dan Landa a jeho Morituri te salutant.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
9: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
10: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
12: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás!

0: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
1: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
2: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci, největší tank a zbrusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června, amfiteátr Lochotín v Plzni.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
5: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

nebo na radia.cz. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.

0: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Lidé zatím objednali státní dluhopisy za více než 44 miliard korun. Zájem tak více než dvojnásobně překročil původně plánovaný objem emise 20 miliard. Dneska o tom informovalo ministerstvo financí. Léto se blíží a s ním i dětské tábory. Organizátoři musí řešit ubytování nebo používání digitálních zařízení ve volném čase. Pokračuje analytička České rady dětí a mládeže Nela Andresová.
1: Většina táborů tradičně využívá pro ubytování účastníků stany, ať už podsadové, turistické nebo třeba týpí. Pořadatelé řeší také používání digitálních zařízení dětmi a jen kolem 10% umožňuje neomezené používání mobilů, tabletu. Téměř polovina táborů jejich používání nepovoluje ale vůbec a zbytek ho umožňuje jen částečně.
0: Zájem o všeobecně zaměřené tábory je veliký a někde už hlásí plné kapacity. Odborníci na Plazi chtějí vyšší ochranu unikátní lokality na Cvilíně v Krnově. Žádají, aby bylo místo vyhlášeno přírodní památkou. Důvodem je výskyt chráněných anebo ohrožených druhů, třeba kriticky ohrožené ropuchy krátkonohé. Prezident Petr Pavel opět míří do regionu. Příští týden spolu s manželkou Evou navštíví Zlínský kraj. V programu má hlava státu debaty se studenty, občany i zástupci samospráv. Pavel se ale zúčastní i Zlínského filmového festivalu. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Nádherný už prakticky letní počasí teďka panuje nad Českou republikou. Průměrná teplota je dneska kolem 25 stupňů. Na úplném východě republiky tam je to v uvozovkách lehce chladnější, ve Slezsku třeba jenom 23, zatímco ve středních Čechách a taky na jihu Moravě 28 stupňů. Dneska ještě může být nějaká vysoká oblačnost, ale rozhodně nebude nějak hodně, rozhodně to neskazí dnešní slunečný den. Zítra už té oblačnosti bude ještě míň, teploty budou někde kolem 30 stupňů. No v noci na zítřek tak to bude někde kolem 13 a rozhodně celý týden budou teploty někde kolem 25, sluníčka spousta, no prostě léto je skoro tady.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Silnice 13 u Krásného lesa je uzavřena, prosím vás, dejte si na to pozor, je to kvůli srážce třech osobáků. Na D3 na 106. kilometru směrem na Mezno je neprůjezdný pravý jízdní pruh z důvodu srážky nákladňáku s autem. Na silnici 38 u Čáslavy je odklon dopravy ve směru od Vysočiny na D11. Je tam totiž srážka dodávky, motorky a osobáku, takže jestli tam v tom jste, tak počkejte s ním, že tam ještě držíte dost dlouho. Na ulici 1. máje v Kroměříži mám hlášenou ještě nehodu dvou osobáků. Tam by kolona být zatím neměla, ale to se může hodně rychle změnit.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
3: 4 minuty po 17. hodině, Kuba i Petr jsou na svých místech, posloucháte rokový odpoledne a dneska se hodně bavíme o hokeji, protože právě teďka hrajeme s Norskem, skončila první třetina, ve který jsme snížili to, že jsme prohrávali 2-0, nakonec je to 2-1 a ještě 40 minut hry před náma.
4: Ale samozřejmě jsme si vědomí toho, že ne všichni naši posluchači jsou hokejoví fanoušci, ale víme, že všichni naši posluchači jsou rokoví fanoušci. Takže tady v té hodině se ještě pobavíme o tom, co my pro vás jako Rock Radio připravujeme a co taky od nás můžete získat. Každopádně teďka už se pojďme vrhnout rovnou na další muziku.
3: Dáme si Guano Apes a jejich You Can't Stop Me, Motley Crue s jejich Same Old Situation už se blíží za chvilku. Aleš Brych tak to tady celý odstřelí, celý barák bude úplně pryč. No a jak to asi může odstřelit? Třeba nějakou bombou, kterou přinese Kontrast.

0: Guano Apes a jejich You Can't Stop Me právě teďka stopli na Rock Radio. 17 hodin 20 minut k tomu nám i pro vás zase máme něco připraveného a říkáme tomu Rock In a tentokrát bude v Plzni.
1: Je to putovní festival, určitě to znáte nejenom z předchozího roku. Tentokrát ta kapela, která hraje exkluzivně jenom na Rock In festivalech, je Traktor. Takže jestli chcete letos vidět Traktory, musíte vyrazit na Rock In festivaly a taky tam uvidíte Trautenberg, uvidíte Horký žeslíže, Alkohol, Kokot Minute, no prostě spousta skvělý muziky a je to 29. v Plzni tentokrát.
0: A pozor, my tam zase můžeme pozvat jednu rockovou partičku. Takže jestli máte nějakou fotku z celý svojí party, tak nám ji rozhodně pošlete na mail studio@rokovyradio.cz. A čím, samozřejmě, čím originálnější, tím lepší, to víme, ale ty z vás, kteří tohleto vyhrajou, tak od nás dostanou 10 lístků na Rock In v Plzni.
1: Já nevím, jestli jste dobře teď poslouchali, ale 10 lístků pro vás. Nespletl a vaši partu.
0: Se, opravdu.
1: Jako, hele, který rádio vám dá 10 lístků na festák, opravdu, takže snažte se, dejte partu dohromady, anebo vylovte takovou tu fotku, kterou jste si říkali, já nevím, jestli vlastně jako, jestli se dá zveřejnit nebo ne, tak hele, když za to můžete dostat 10 lístků, já myslím, že to klidně pojďte poslat.
0: Čas za to máte do čtvrtka 28.5. do 15 hodin a v pátek ráno se potom vylosujou tady ty šťastlivci, kteří od nás těch 10 lístků dostanou.
2: Tvrdou muziku ti přináší Tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
1: To všechno jsou ale jenom zrníčka prachu ve větru. Takhle zafilozofujeme s kapelou Kansas. Bude taky Him, Fozy anebo Lucie. Takhle tě mám rád.
3: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
4: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda+. Auto-štěpánek.cz.

0: shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

0: A jejich Dust in the Wind právě teďka končí na Rock Rádiu. 17 hodin a 38 minut k tomu a my už tady samozřejmě nejsme sami. Nazdar, Jirko.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak jak dneska, máš se fajn?
1: Jak jsem tam slyšel na závěr ty housličky, tak jsem si všim, taky jsem tam hodil očko, že teďka hrajem proti tomu Norsku, jak jsem tam viděl nějakého fanouška s houslema.
0: Jo? Jo, taky jsme ho viděli, no. Normálně prostě na housle si tam hraje, ty brděl sedí tam.
1: A to nevím, jestli teda jako, co chce jako říct, jako že co Čech to muzikant, nebo jo. když dostane jako ten brankář housle, takže by zahrál jako
2: asi, nějakou... Jo, jasně. To je možný. Já jsem na to taky koukal, přesně jsem si říkal, co Čech to muzikant. Hele, chápu bubny, chápu ty trumpety, co tam mají. S houslema nevím, jako kolik lidí to jako uslyší.
1: Že to nikdo nehecne a nepřiveze cymbál, vole.
0: No, ale to já prdě, doufám, to by bylo hustý.
2: To až bude mistrovství, až bude mistrovství v Brně, tak možná. To jako, anebo v Plzni pak Fanfornoch, no hele, jako,
0: no,
2: jako je to hezký tohleto fandění, musím říct, že jako když se pak podívám na to publikum, tak je to hrozně příjemný, protože prostě fakt ty Češi jsou slyšet, vidět všude vlajky, barvy.
0: Přesně, přesně, je to no,
1: hlavně ty papírový helmy, ty jsou hodně sexy, jako
0: to jsem si ještě ta zelená taková, no.
1: To je na noc, doporučuju, pánové, určitě, když ano, si to natáhnete na hlavu.
2: Ale počkej, tak ono se říká, musíš mít ochranu, že jo, tak helma, tak to se počítá, ne? Jako.
1: Ty vole, to si fakt ne.
2: Ale
1: ne,
2: máš
1: ne.
2: Doufám ochranu. Jo, jasně, nebo
1: já si tu helmu. No, tak ty si dneska nevrzneš, jo.
0: No. A potom vytáhne hokejku, že jo, a dnes se hrát.
2: Jasně, a pak už jenom zakázaný uvolnění.
1: Ano.
2: No nic, no, my už se taky jdeme uvolnit asi, ne?
0: My se jdeme taky uvolnit, ano. Pošleme ještě pár posledních pecek, třeba Santánu, Trivium, anebo taky Kerny. No a Jirko, oni už samozřejmě...
1: Volejte, pište.
0: Přesně tak. A Rok na přání vás čeká asi tak za 20 minut a my se slyšíme zítra klasicky od 3 do 6.
1: Tak
0: čus!
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky. CZ.
12: Heroes Gate 33. Legendární galavečer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. V titulovém zápase uvidíte Andreje Romaniuka a samozřejmě i neporaženého Patrika Kutila. Zápasit se bude podle pravidel MMA, K1 i boxu. Začátek v 18.30 v Unip Aréně v Praze. Heroes Gate 33. Na zápas tě zve
13: Under Armour makes you better.
14: Atención, señoras y señores!
15: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
14: Un, dos, tres!
15: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
14: La Tropical!
15: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
14: Awarashar!
16: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
17: Já.
16: Protože jsou spolehlivé?
17: Já, natürlich.
16: A se zárukou na 5 let zdarma?
17: Já, sicher.
16: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
18: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
8: Pátek 29. května na vás čeká na letním parketu Háječek Heřmaničky roková noc pod širým nebem, a to ve společnosti kapely Kabát Revival Plzeň. 29. a 30. května vyražte na Bolka Fest do Mladý Boleslavy areálu Krásná Louka. Na dvou pódiích a velkoplošných obrazovkách si užijete kapely Vypsaná Fixa, Valda Gang, Rybičky 48, Horkýže Slíže, Dimitri, Harley, Alkehol a spoustu dalších. Kapela Frkauf Music se v sobotu 30. zase vrací do Hostivařské nádražky. V pražském vagónu mají v pátek na programu Czech Floyd Pink Floyd Tribute a v sobotu Green Day Bros. 29. a 30. května vyčesejte Číra, oblečte křiváky a vyražte si užít punkovou nálož do klubu Modrá Vopice, kde proběhne dvoudenní akce Punk za dvacku.
10: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Base in na Otočku. Je dodejní vstupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Base.cz.
1: Base in Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
4: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
5: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
7: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
8: Wow, barva mechanický pomeranč?
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Ministr školství Robert Plaga zastavil testování žáků 5. a 9. tříd základních škol. Důvodem je špatná komunikace s rodiči a školami a taky technické potíže. Některé školy si stěžovaly na výpadky při online vyplňovaném testování. Kritiku vyvolala i závěrečná část testu s otázkami na detaily z osobního života žáků. Ceny dálničních známek v posledních letech rostly. Dostali jsme se do situace, kdy roční známka stojí víc než v Rakousku. Resort dopravy proto navrhl ceny v příštím roce nezvyšovat. Více dodává jeho mluvčí František Jemelka.
1: Pokud návrh schválí vláda, tak roční známka příští rok bude za 2570 korun, 30-denní dálniční známka by měla být za 480 korun, 10-denní dálniční známku bychom měli pořídit za 300 korun.
0: A jednodenní známka by měla být na 230 korun. Jahodové plantáže berou lidé útokem, začaly samosběry. Letos sezóna odstartovala o něco dřív, třeba pole v bříství lidé vyzbírali za pár hodin. Úrodu letos ovlivnily jarní mrazy, na polích podle ovocnářů zmrzla každá třetí jahoda. Rostliny se podařilo spíše uchránit ve foliových stanech. Tropy, které do Česka přišly o víkendu, budou pokračovat. Vysoké teploty vydrží podle meteorologů minimálně do pátku. V Praze se tak opět spustila takzvaná mlžítka, která rozprašováním vody dokážou snížit teplotu v okolí, zvýšit vlhkost a snížit prašnost. V hlavním městě jich je 47. Ze zpráv je to všechno. Pěkný večer.
2: Rock Radio. Počasí.
3: A my ti za ty zprávy, drahá, děkujeme. Ano, je to tak, zítra bude podle Českého hydrometeorologického ústavu jasno, nebo skoro jasno, nejvyšší teploty až na 32, no a v tisíce metrech na horách 23 stupňů. Uf.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Podíváme na D5 na 16. kilometr na trase Praha-Rozvadov, tam je na vozovce sražená srna, tak pozor na to. No a ještě se podíváme na D1 a 208. kilometr na trase Praha-Polsko-státní hranice, tam je nehoda motorkáře s osobním autem, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, na místě záchranka a policie, tak ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím vás, hlavně doražte v pořádku.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na psání.
3: Ahoj, náborníci, máme 3 minutky po 18. hodině, je tu pondělí, po víkendu doufám všichni odpočatý, stejně tak jako váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgy. S tímto vás vítám na naší pirátský lodi, můžeme za chviličku vyplout, samozřejmě 2 hodinky, je to čistě vaše, tak si přejte, co chcete, co tady budu mít, to vám zahraju, vzkazy vyřídím všechny. Tak číslo sem do kapitánský kajuty je 7258444424, pište na Messenger, pište do mailu a na úvod si dáme Wait and Temptation, Stereo a Paradise, What About Us. No a během téhle 5minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhuu!

0: Tak, to byly Within Temptation, tady a Paradise What About Us, jasný jako facka, co si dáme hned takhle na úvod. Já jsem jako přemýšlel, čím to odpálit a odpálíme to asi námořníkama Valda Gengem a jejich hadsonskýma šífama, to si přál. Právě teďka jsem s ním dotelefonoval s Honzíkem, který říkal, hele, pro všechny určitě, který se těší na léto a už jako cítějí ten letní vibe, prostě chtějí si užívat na sluníčku a prostě už jako to nasávají, tak pro ně všechny tadyhle Valda Geng s hadsonskýma šífama. K tomu se připojuju a pojďme přivítat léto s Valda Gengem.
1: Rok na přání. Rock Radio. Ahoj!

0: Tanec s mrtvolou, ať zažil někdo na parketě nebo v posteli, tak mi určitě potvrdí, že nic moc. Přátelé, půjdeme od toho, tohle byla ale trošku jiná muzika, tohle byly Pejni, specificky Dancing with the Dead, a tady to trošku pasuje jinak. Tak dáme si Leonu Šenkovou s Jarkem Filgasem, a peckou Nikdy se nedozvíš, a psal mi tady o to Bedřich Makovec. Ahoj Jiříku, prosím, zahraješ mi Nikdy se nedozvíš od Leony Šenkové a Jarka Filgase. Díky moc Bedřich, a pro všechny těžce pracující by to bylo, a taky pro tebe do studia. No jasně, já tady dřu taky jak Bulhar, jdeme na to.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Attention!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
1: Yes!
2: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.prageboats.cz.
4: Už vím.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
7: Happy Sport!
6: Půjčovna a servis call.
8: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
9: Wow, barva mechanický pomeranč?
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: A tava!
12: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
13: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku.
14: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
13: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
2: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
15: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
16: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Mistr k mistrovi, tohle byl starý netupej Ozzy Osbourne, jeho vyznání k mistrovi Crowleym a zakladatele novýho nebo novodobýho satanismu nebo novodobý satanský církve. I když on to byl takový Forrest Gump, on se vyskyt, já už jsem o tom jednou tady mluvil v rádiu, u všeho důležitýho tak nějak. A byl to takový vlastně Jara Zimmerman, ten pan Crowley. No, podíváme se, co budeme hrát dál. Tady je krásná zpráva od Kristýny Hausnerový. Ahoj Jirko, zahrál bys prosím pro mého syna Vildu za dnešní přijímačky na ZUŠ, obor zpěv, byl skvělej. Takže asi udělal ty přijímačky a zasloužil bys nějakou českou pecku, výběr nechám na tobě. No hele, no tak až to prosím tě Vildo vystuduješ, tak si potom musíš prolítat ty inzeráty, kde všude hledají zpěváka, viď?
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock

Hledá se zpěvák na inzerát do naší nudný party. Není to žádnej med, tak kdo z vás to zkusí?

0: A aby jsme všichni ho stihli zahrát, když to znáte, přátelé, musíme vstoupit do písně, nedá se nic dělat. Rybáři mi volali, přátelé. Chytali rybičky a do toho mi volali a Libor za všechny svý kámoše, s kterýma je na rybách na dovolený, tak přeje všem krásné letní počasí, krásné užívání, teplíčka, samozřejmě, aby jim šly taky ryby. No a k tomu by měl hrát, nebo měli hrát Eagles a Hotel California. S tím naprosto souhlasím, to tedy by dokonce tak zhypnotizuje a přiláká. Já vám, přátelé, jenom přeju Petrův zdar.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší...
3: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
4: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
3: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
4: Když vysavače,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
6: Do zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
7: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak těla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč. Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
10: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
11: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
12: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
11: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.

0: tak tohle byly Offspring a All I Want a my si dáme na, za Offspringy krásně Dana Landu. Volal mi Sandokan Petr, že by pro svou milovanou ženu a Vlaďku chtěl zahrát pozdrav z fronty. Tak pozdravíme se z fronty, samozřejmě ještě než se pozdravíme, tak přátelé, máme akorát tak čas, pište mi na Messenger či do mailu, v jakém jazyce byste dneska chtěli slyšet vaše časové znamení, no a samozřejmě také v jaké situaci byste ho chtěli načepat, ať to má trošku peps. No a já vám za to zahraju píseň na přání přednostně po 19. hodině. Ale sichr.
1: Rok na přání. Rock Radio.
2: Nádhernej večer, tak začínám psát a víno mi dodalo sil. Bůh mi byl svědkem, když měl jsem tě rád, to tenkrát snad ještě byl. Tvý dopisy všechny jsem tisíckrát čet,

zpátky se chci vrátit, ne se tady ztratit, fronta zpátky láká domov pro vojáka. Když země je rozrytá polibky děl,

0: Chris Cornell a Nelly Forget My Broken Heart. No a co tam švihneme ještě naposledu do té naší první hodinky našeho roku na přání, tak to budou Godsmack, o který si psal tady Pavel Hána. Čau kapitáne, chtěl bych nechat zahrát od Godsmack píseň Bulletproof, jestli je to možné, a bylo by to pro všechny. Dík, Pavel. Krátký, stručný, jasný.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

Tak jo, přátelé, jak jste to slyšeli, dneska je česky a máme za 2 minuty 19 hodin, což je správně, takže kolik hodin je, víme. A co si dáme dál do naší druhé půle roku na přání Elisku, prošpackou Poison, no a pak už je to čistě na vás, tak já tady určitě něco vyberu, je z čeho, no a my se do toho pustíme, joho.

Počmárený mistr hororu Alice Cooper a jeho Poison. Přátelé, myslím, že zanedlouho tady bude ještě s Johnny Deppem a s tou další partičkou, svojí kapelou v Praze. Tak se můžete podívat, jak oni se jmenují, Hollywood Vampires. Ano, velice doporučuji i poslechnout jejich album. Pardon, jestli najdete. Někde na netu, tak určitě poslechněte, jsou to většinou předělávky, ale fakt jako smysluplně dělaný. Teďka si dáme od Radka Jakubce, tady napsal, ahoj, prosím, můžeš zahrát Roxor a Železního krále pro všechny? No, můžu, hned si to dáme. Napsala Zuzana Vítková, že bych chtěl zahrát Panoptiko pro jejich chlapečky, moc děkuji. Tak jasně, je tady už v plánu v téhle hodině Proklatý marš, který se objednal Tomáš Rozmuš, myslím, tak to určitě zahrajeme, no a teď se pustíme do těch Roxorů, aby jsme to dali všechno krásně do pořádku. Rock Radio, Rock Radio, Rock na

0: Přátelé námořníci, tohle byly východoněmečtí Umfajch, Augen auf. No a teď už si dáme zase jinou píseň, dáme trošku zvolníme. Dáme si Delane a pecku Beneath. A tento nápad přišel opět z Dobříše a napsal maila Pepa Kautský. A čau, prosím o zahrání písničky Beneath od skupiny Delane. Jen tak pro všechny, Pepa z Dobříše. Dobříši mají zřejmě pěknou pohodu, tak vám ji posílají kres Rock Radio do vašich domovů.
1: Rock Radio. Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
1: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
2: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No, to by šlo.
2: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Věda. Řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
7: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
8: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
9: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
10: Ratatararatatrička, potisk, trička, bilabil, CZ.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
12: Senkor.
13: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. Auto-štěpánek.cz.

0: Dohrála do zpívaným pan Bruce Dickinson s pečkou Tears of the Dragon, no a teď bude zpívat další pán, a ten se jmenuje David Koller. Do našeho roku na přání se totiž dovolala Áďa, která by své milované mamince Áje chtěla nechat zahrát, ona mi teda původně říkala od Lucie, chci zase v tobě spát, ale Áďo i Ájo, věřte, že tohle byl solový projekt Davida Kollera, v roce 1993 tuhle píseň naspíval. Tak si pojďme dát, věnujeme ji samozřejmě za Rock Radio vám oběma holky. Hezký večer.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Duší vám libě zní vaše oblíbené rock rádio s pořadem Rock na přání a vaším kapitánem na vlnách slušní rockový muziky Jirkou Vajgezem. Po počmáraných biznismenech kysácích a jejich pece All for the Glory asi dáme nějaký Rammstein jako kontrapunkt. Voty se volal už před nějakou dobou Honzik a říkal, že by chtěl strašně zahrát pecku rádio pro všechny pracanty na zahradách a že po práci přeje všem legraci, hlavně sluníčko a pohodu. Tak tomu se připojuju a pojďme si dát takovou tu klasickou rádiovou pecku na jafoj.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Startujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
4: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
5: Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
6: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
7: Vše pro bagr CZ.
8: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, bilabil, CZ.
9: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem, proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda+. Auto-štěpánek.cz.

Tak jsme vážení námořníci a milé námořnice zatopili postelema, alespoň v písni Beds Are Burning od Midnight Oil. No, tuhle pecku, tu bychom si měli zahrát určitě ve středu. Ta tam krásně sedne. Nicméně, co budeme hrát teď, zase to řízneme nějakou češtinou. Tomáš Rozmuš psal, ahoj kapitáne, zahraj prosím moji oblíbenou skupinu Panoptiko a píseň Proklatý marš pro tebe a pro mě. Teď se učím na závěrečné zkoušky, a který mám příští týden, tak ať mi to učení jde. Hele, to ti taky přeju, ať to všechno uděláš, ať ty zkoušky nejsou proklatý jako tenhle marš. Rock Radio, Rock Radio.

vážené námořnictvo, je to tak, koukám zase na hodinky, máme za pět smrčků, švrt na švestku, zkrátka budem končit a každý si budem po svém domu. A s čím se dneska rozloučíme, tak s něčím trošku říznějším, čistě takové, nechci říct ani sobecké přání, ale takové sebepochvalné. A to je občas potřeba se sebepochválit. Měl Michal ze Sezimova Ústí, který si přál od Metaliky starou dobrou pecku Whiplash, salba Kilemo, a bylo by to čistě a jenom pro něj. Tak se hezky pochval, Michale, jestli jsi měl úspěšný den, no a s peckou Whiplash se s váma dneska loučí a váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám plodný večer a budu se na vás těšit i v úterý, tedy zítra, u roku na přání po 18. hodině, i jako vždycky. Do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte. Pic!

0: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
2: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
2: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
6: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
7: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnýostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Je to vlastně strašně dobrý nápad, nejenom, že se projedete, ale je tu také možnost udělat něco navíc. V sobotu 30. května se již po 12. vydají motorkáři z Ústí nad Labem, kde je start jízdy do Prostějova. Přesněji, cíl bude na Plumlově v kempu Žralok. Ovšem, kromě radosti z jízdy, jde tentokrát i o něco jiného. Vybrat nějaký ten obolus pro nadaci pro výzkum rakoviny. Akci pořádá jako tradičně motorkářský klub Vonty a start je o sobotních 8.30 Ústí nad Labem. Trasa dál vede Lovosice, Horní Počernice, Kutná horu, dále pak Hrochův Týnec, Litomyšl, Unčovice a do fakultní nemocnice v Olomouci, kde se kolona lehce zdrží, no a pak je finále na Žralokovi na Plumlově. Nikde není psáno, že trasu musíte dát bezpodmínečně celou. Můžete se připojit na určitou část a pokud ani to nestíháte, můžete svou symbolickou jízdu podpořit nějakou nesymbolickou kačkou na transparentní účet nadace. QR kód najdete na stránce wantedrc.cz nebo na Facebooku akce s názvem Charitativní jízda s Wanted RC. Jen pro zajímavost, loni se na akci vybralo 137 tisíc korun, které pak byly využity na nákup přístroje na včasné odhalení rakoviny plic pro nemocnici v Nymburce. Otázka tak zní, dáme letos minimálně 150 tisíc, tak tradá na jízdu nebo na stránky wantedrc.cz.
0: Rock Radio. Motokeci.

V roce 1979 se dali dohromady. Ale místo tradičního národního death metalu zvolili rock. Vydali dvě alba, ale až svou trojkou, švédskou, udělali díru do světa. Rack the Night, Kerry, Cherokee a hlavně eponymní Final Countdown. A všechny tyhle zásadní písně letos oslaví kulatý čtyřicátiny. 26. květen bude na Rock Rádiu patřit Europe a desce Final Countdown, která nás provází už 40 let. Usaďte se na nábytek, který jste si sami smontovali, zakousněte masovou kouli a vychutnejte si s náma tuhle švédskou klasiku. Europe a čtyřicátiny desky Final Countdown 26. května celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.

Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

V roce 1979 se dali dohromady. Ale místo tradičního národního death metalu zvolili rock. Vydali dvě alba, ale až svou trojkou, švédskou, udělali díru do světa. Rack the Night, Kerry, Cherokee a hlavně eponymní Final Countdown. A všechny tyhle zásadní písně letos oslaví kulatý čtyřicátiny. 26. květen bude na Rock Rádiu patřit Europe. A desce Final Countdown, která nás provází už 40 let. Usaďte se na nábytek, který jste si sami smontovali, zakousněte masovou kouli a vychutnejte si s náma tuhle švédskou klasiku. Europe a čtyřicátiny desky Final Countdown 26. května celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockoviradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Chceš lázně, Bedřichu?
2: Nechci. To mi neudělalo dobře.
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
2: Tam jsem byl předloni, tam trpím průjmama.
1: Tak jeď do Tater.
2: Já nesnáším výšky.
1: Tak víš kam jeď? Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Další.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Co pak se stane, když hodíš obyčejnou skleničku na zem?
3: No, rozfláká se.
2: Právě, rozbije se. Obyčejná sklenička se rozbije. Tak tomu skutečně dřív bývalo, že se obyčejné skleničky rozbíjely. Ale pak se pár chytrých hlav dalo dohromady a řekli dost. A není náhodou, že těch pár chytrých hlav se sešlo v Polské lidové republice, v socialistickém Polsku.
4: To není náhoda, taky ta slavná Polka Madame Curie Sklodovská.
2: No?
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Dále. Dále.
2: Co jdu, profesore? Za minutu bude zvonit.
1: No a co?
2: Že už začne hodina.
1: Ano.
2: Ano. Už je čas, musíme jít.
1: Poslyšte, Hujere. Já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
2: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Mě řekni, prosím tě, co na tom chlastu máš.
2: Já ti to řeknu a ty začneš chlastat taky.
0: Rock Radio. Konec legrace.